0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
2: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hezké čtvrteční ráno, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 7 minut po 7. hodině 30. července, tedy předposlední červencový den letošního roku. Právě dozněla hudba Bedřicha Smetany, byla to Skočná z opery Prodaná nevěsta v podání pražských symfoniků pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. A od mikrofonu rádia Klasik Praha vás zdraví Ondřej Fischer. Naše ranní vysílání tedy teď zahájila Smetanova Prodaná nevěsta. Tuto operu naživo můžete vidět třeba v Národním divadle ve dvou termínech koncem srpna 27. a nebo 38. Pak se ještě bude hrát i během podzimu, no a třeba v prosinci si také pak můžete zajít na Prodanou nevěstu i do brněnského Janáčkova divadla. My budeme v našem ranním vysílání dnes poslouchat pestrý program, jako obvykle zazní hudba filmová a hudba klasická různých stylových období. Uslyšíme hudbu komorní i symfonickou, také skvělé solisty, mezi nimi bude třeba pianistka jménem Beatrice Rana, také nám zaspívá basbaritonista Ildebrando D'Arcangelo, uslyšíme vynikající soubory, jako třeba Collegium 1704, také soubor Amsterdam, Symfonieta, Českou filharmonii a celou řadu dalších. Teď nám zahraje mladý violončelista Edgar Moreau, který natočil společně s dechovým orchestrem Le Force Majeure zajímavý violončelový koncert Friedricha Guldy, to byl slavný pianista, ale také skladatel, který tedy napsal tento svůj violončelový koncert pro violončelo a dechový orchestr. A my si z něj teď poslechneme čtvrtou část Menuet.

Poslouchali jsme menuet z violončelového koncertu, respektive koncertu pro violončelo a dechový orchestr. Jehož autorem byl Fridrich Gulda, svérázný slavný klavírista, mimo jiné učitel Marty Argerich, také klavírista, který proslul celou řadou kontroverzí a skandálů, včetně toho, že jednou dokonce fingoval svou vlastní smrt, aby zvýšil návštěvnost svého nadcházejícího koncertu v Salzburku. No a my jsme teď tedy z tohoto jeho violončelového koncertu slyšeli čtvrtou část menuet v podání solisty Edgara Moroa a souboru Le Force Majeur, který řídil Rafael Merlin. V poslední době stále více dirigent, ale shodou okolností také violončelista. Teď nás čeká hudba Josefa Myslivečka, Collegium 1704, to je orchestr, který se významně zasloužil o zvýšení zájmu o tvorbu tohoto klasicistního skladatele. No a my teď uslyšíme v podání zmíněného tělesa Spiritoso první větu z Myslivečka. Symfonie Es Dur.

Tak to byla úvodní část Spiritoso ze symfonie, psáno tedy symfonie v tomto dobovém pravopisu Es-dur od Josefa Myslivečka. Hrál nám orchestr Collegium 1704, řízený tedy svým uměleckým šéfem Václavem Luxem. No a dále nás čeká hudba filmová, bude to Henry Mancini, slavný americký filmový skladatel italského původu, a krásná melodie Moon River, kterou složil původně pro film Snídaně u Tiffanyho z roku 1960. Hrát nám budou filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
4: všude je fajn. Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Je 5 minut před 7:30, posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha a toto byl menuet ze symfonie B-dur Františka Xavera Richtera, jaký natočil finský soubor Helsinki Barok Orchestra pod vedením Apo Häkkinena. Teď nás čeká Jásavý pochod, to je velice výstižný, až bych řekl všeříkající název této skladby francouzského autora Emmanuela Chabriera. Budou nám hrát slovenští rozhlasoví symfonikové pod taktovkou Ondreje Lenarda.

Tak to byla rytmicky živá, energická skladba francouzského autora Emmanuela Chabriera nazvaná Jásavý nebo Radostný pochod, kterou nám zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda. Teď nás čeká nadčasová hudba Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme první větu z jeho samozřejmě původně čembalového koncertu E-dur, ale zde nám na moderní piano zahraje solistka Beatrice Rana, italská klavíristka, která Bachovy klávesové koncerty, tedy v podobě s klavírem, natočila s nizozemským smyčcovým tělesem Amsterdam Sinfonieta.

0: Pianistka Beatrice Rana, známá italská virtuózka, nám teď zahrála za doprovodu smyčcového orchestru Amsterdam Sinfonieta první větu z Bachova koncertu E-dur, původně tedy určeného pro čembalo. Zde byl solovým nástrojem moderní klavír. Posloucháte teď ranní vysílání Rádia Klasik Praha. Ještě před 8 hodinou můžete slyšet také třeba Mozarta nebo hudbu Joaquina Rodriga. A teď budeme pokračovat Dvořákem. Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova nám zahraje je ukázku z jedné z Dvořákových symfonií. Bude to 8. symfonie G-dur, někdy přezdívaná anglická. A v našem vysílání teď zazní její pomalá druhá věta, a to z nahrávky, kterou Česká filharmonie vydala u vydavatelství Pentaton v roce české hudby v roce 2024, kdy jsme si také připomínali 120. výročí Dvořákova úmrtí.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No, já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Ladíte Klasik Praha.

Je 5 minut před 8 hodinou a v ranním vysílání Rádia Klasik Praha teď zněl hlas italského basbaritonisty Ildebranda D'Arcangela. Ukázka z jeho mozartovské nahrávky, kterou natočil spolu s obecním turínským divadlem a tamním orchestrem. Tentokrát jsme slyšeli arii z Mozartovy opery Così fan tutte, která se jmenovala Rivolgete a lui lo sguardo. No a dále nás teď čeká hudba Joaquina Rodriga, španělského skladatele. Z jeho kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice uslyšíme svěžnou 4. větu, stylizovanou jako Canario.

0: Krátce před 8 hodinou zazněla teď na Rádiu Klasik Praha hudba Joaquina Rodriga, španělského skladatele, který v 50. letech minulého století napsal kytarový koncert Fantazie pro šlechtice, inspirovaný barokní a renesanční hudbou, zejména tedy díly Gaspara Sanze. Také Rodrigo v této skladbě využil několik renesančních nebo barokních tanců a forem a my jsme teď slyšeli čtvrtou větu, která byla stylizována jako starý španělský tanec Canario. Na kytaru hrál solo Pepe Romero, doprovázel orchestr Akademie svatého Martina v Polích. No a teď budou následovat krátké aktuální zprávy v 8 hodin.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména dnes a v pátek budou teploty stoupat výrazně nad 30 stupňů Celsia. O víkendu sice teploty zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem 30, na Moravě ještě o něco výše. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Vojenský letoun F-16 byl v noci na dnešek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla podle agentury Reuters polská armáda. V polském Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach, informovali úřady. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina v poli objevili asi 10 metrů velký kráter, který teď zajistili a prověřují hasiči a policisté. Japonská policie uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Kazunori Yokoi ze středojaponského Kyoto od roku 2019 den co den hlasitě hrál na desítky svých kytar a nahlas pouštěl rádia. Jeho třem sousedům ve věku od 60 do 80 let to způsobilo spánkovou deprivaci a deprese. U čtvrtého se rozvinul tinnitus. Po několika neúspěšných úředních varováních sousedé na konec zavolali policii, která obvinila hráče na kytaru z ublížení na zdraví. No a v Praze bude dnes jasno, teploty v odpoledních maximech mají dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Tolik zprávy a hudební program Rádia Klasik Praha za malý okamžik bude pokračovat Mozartem.
1: Jsme Klasik Praha.

Je 10 minut po 8 hodině, posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla krásná povznášející druhá věta z Mozartova klarinetového koncertu A-dur. Je to jedna z Mozartových posledních skladeb, které napsal v roce 1791 v posledním roce svého života. Také je tento jeho klarinetový koncert spojen s Prahou, neboť právě tady měl premiéru a my jsme poslouchali nahrávku, kde solista Ralf Mano hrál za doprovodu orchestru Staatskapelle Weimar. Dále nás čeká hudba francouzského skladatele Léa Delíba, takzvaný Bachův průvod z baletu Sylvia. Poté si poslechneme v našem vysílání kromě filmové hudby ještě třeba také Griega, Händla, Schuberta, Gunoda, Vivaldiho nebo Čajkovského a jako obvykle uslyšíme i skvělé solisty, mezi nimiž budou třeba tenorista Piotr Bečala, také houslista Josef Suk mladší, na trubku zahraje William Forman, na klavír Alfred Brendel a celá řada dalších skvělých hráčů se představí už brzy tady na frekvenci 98,7.

0: Tato zborová chrámová hudba zpívaná v latině s doprovodem varhan byla znělkou ke komediálnímu seriálu Mr. Bean. Autorem hudby byl Howard Goodall, zpíval nám chrámový sbor koleje Christ Church v Oxfordu. No a za chvíli budeme opět pokračovat v klasice, bude to preludium z Griegovy svity z dob Holbergových. Pak nám třeba také zaspívá Magdalena Kožena nebo Piotr Bečala. Uslyšíme i legendárního klavíristu Alfreda Brendla a nejdříve ze všeho nám prozradí Martina Klausová, jaké hudební výročí připomene zítra v pátek 31.7. v dalším pořadu Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je 5 minut před 8:30 a preludium ze svity z dob Holbergových jsme poslouchali teď na rádiu Klasik Praha v podání Akademie svatého Martina v Polích. Byla to skladba, kterou Grieg napsal sice v 19. století, ale inspirovat se nechal zejména tedy hudbou první poloviny století 18., kdy působil spisovatel Ludvík Holberg, odtud tedy název této svity. No a dále skutečně hudba z 18. století, Händlova opera Rinaldo, a z ní uslyšíme zřejmě nejslavnější arii Lašak Jopianga, kterou nám zaspívá Magdalena Kožená, doprovázená benátským barokním orchestrem.

Je 8:30, posloucháte Rádio Klasik Praha. Magdalena Kožená nám teď zpívala za doprovodu benátského barokního orchestru árii La Chaquiopianga, slavnou árii z Handlovy opery Rinaldo. No a pokud máte rádi barokní operu, tak dnes 30. července si můžete ještě ve druhém termínu zajít do pražského studia hrdinů na velkou událost, protože muzika Florea tam včera a ještě dnes jako vrchol své letošní sezóny uvádí nové scénické nastudování vrcholného hudebně instrumentálního díla Jana Dismase Zelenky, což je tedy dílo Sub ole apacis et palma virtutis, neboli Pod olivou míru a palmou ctnosti. Je to skladba napsaná k příležitosti korunovace císaře Karla VI. Českým králem. No a vy můžete tedy v jedinečné nové dramatizaci toto dílo zhlédnout dnes v pražském studiu hrdinu v podání orchestru Muzika Florea a pod režijním vedením Kateřiny Bobkové-Valentové a Hany Sláčalkové. Tak to je tedy pozvání dnes na toto barokní dílo Jana Dismase Zelenky a my budeme pokračovat v našem hudebním programu teď hudbou France Schuberta. Skerco z klavírní sonáty A-dur nám zahraje Alfred Brendel, loni zesnulý slavný pianista, který byl v druhé polovině 20. století předním interpretem romantického klavírního repertoáru.

6 minut po půl deváté zaznělo teď v našem vysílání skerco z Schubertovy klavírní sonáty A-dur. Nahrávka, s níž jsme si také připomněli loni zesnulého Alfreda Brendla, legendárního pianistu, který byl rodákem z Loučné nad Desnou na Jesenicku a který patřil ve druhé polovině 20. století k předním hráčům romantického repertoáru. Proslavil se zejména svou historicky první kompletní nahrávkou všech Beethovenových klavírních děl. No a my teď ještě podobného období uslyšíme hudbu Johana Nepomuka Humla, to bude rondo z koncertu S-dur pro trubku a orchestr. Solo zahraje William Forman a doprovodí ho Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Poslouchali jsme hudbu Johana Nepomuka Humla, rodáka z Bratislavy. Z jehož koncertu Esdur pro trubku a orchestr teď zazněla třetí část. Solo hrál William Forman a doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Dále nám zaspívá v našem ranním vysílání tenorista Piotr Bečala, to je polský pěvec převážně lirického repertoáru, ale zpívá i takové role jako třeba Lohengrina. No a v jeho podání teď uslyšíme arii Fausta, tedy titulní postavy Gunodovy známé opery. Bude to arie Sali de Mero Chaste Pire, obsahující i vysoké C v závěrečné části, a pěvce doprovodí orchestr Národní opery v Lyonu.

0: Na Rádiu Klasik Praha v dnešním ranním vysílání nám teď zpíval polský tenorista Piotr Bečala. V jehož podání jsme poslouchali árii titulní postavy z Gounodovy opery Faust. Piotra Bečalu doprovodil orchestr Národní opery v Lyonu a dále nás za malý okamžik v našem programu čeká hudba Antonia Vivaldiho. Willem Weverka, hoboista, nám zahraje část z koncertu F-dur a ještě předtím vás kolega Stanislav Předota pozve k poslechu dalšího dílu svého pravidelného pořadu Švédský stůl, do kterého vybírá zajímavé neoposlouchané nahrávky s fundovanými komentáři a premiéra je vždy v neděli.
1: Klasik Praha.
2: CD César Vive neboli Žij blaze císaři natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Vivaldiho hudbu Allegro z koncertu F-dur nám hrál hoboista Vilém Veverka, který vystoupí v nejbližší době, jak se dívám na jeho webové stránky, třeba v Borotíně u Tábora, to bude 7. srpna ještě se souborem Trio Plus a s Michalem Pavlíčkem, pak také 18.8. vystoupí v Srní na Svatojánském hudebním festivalu, v Mariánských Lázních 22.8. s Kateřinou Englichovou, pak také v Třinci, Kostelci nad Orlicí, Turnově a na dalších místech. Informace o tom najdete na hoboistových webových stránkách. A my budeme pokračovat teď před 9. hodinou ještě Čajkovského příjemnou melodií pojmenovanou tempovým označením Andante Cantabile. Zahraje nám ji na housle Josef Suk mladší a doprovodí ho Sukův komorní orchestr.

0: Krátce před 9. hodinou zazněla tato Čajkovského melodie Andante cantabile v podání houslisty Josefa Suka mladšího a Sukova komorního orchestru. Ranní vysílání se teď právě přehupuje do dopoledního programu. Ještě zůstaneme u solových smyčcových nástrojů, protože následovat bude hudba Nikoly Porpory, barokního skladatele, také ve své době významného pedagoga, který učil třeba i malého Josefa Haydna. No a my uslyšíme z Porporova violončelového koncertu G-dur teď druhou část, kterou nám zahraje solista Joseph Crouch, doprovázený souborem The English Concert.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Soubor The English Concert se svým violončelistou Josephem Crouchem zahráli teď hudbu Nicoli Porpory, barokního skladatele, od kterého jsme poslouchali druhou část z violončelového koncertu G-dur. Je 9:05, začíná dopolední část programu Rádia Klasik Praha, no a v její nejbližší hodině mimo jiné nabídneme třeba Ligetiho, Bacha, také hudbu Krištofa Haranta, Spolužic a Bezdružic, Leoše Janáčka, a nebo si zasoutěžíme dnes opět o dvě vstupenky do Jindřišské věže, krásné historické gotické věže tady v Praze, která už stojí v centru Prahy od dokonce 16. století ve své kamenné podobě. Je tam toho mnoho k vidění, je tam například krásný výhled na panorama Prahy, také zvonkohra o 10 zvonech, také jsou tam umístěny různé stálé expozice a jedna expozice výtvarná, proměnlivá. No a vy můžete tedy dvě vstupenky do Jindřišské věže spolu ještě s tričkem, s logem Jindřišské věže vyhrát v telefonické soutěži v našem vysílání ještě před 10:00 na obvyklém čísle 739-987-987. To má ale ještě čas před touto soutěží o vstupenky, které můžete využít při vlastivědné procházce. Si ještě třeba poslechneme hudbu France Lista, orchestr RCA Victor Symphony, tedy orchestr této gramofonové společnosti, nám na starší nahrávce pod vedením Leopolda Stokovského zahraje listovu známou Uherskou rapsodii číslo 2.

Je 9:45 a toto byla Uherská rapsodie číslo 2 France Lista ve své orchestrální verzi. Slavná skladba, kterou tímto velice temperamentním způsobem nahrál dirigent Leopold Stokowski s orchestrem gramofonové společnosti RCA Victor. Starší, ale stále velice energická nahrávka, která teď zazněla na frekvenci 98,7. Pokračovat budeme hudbou renesančního skladatele Krištofa Haranta v podání souboru Kapela Mariana, ale já jsem sliboval také soutěž. A soutěž je právě tady. Dnes můžete s námi na čísle 739-987-987 jako každý den v tomto týdnu soutěžit o vstupenky do Jindřišské věže v Praze, což je tedy gotická věž v centru Prahy, kde se dá navštívit několik stálých expozic. Kromě toho je tam krásný výhled na panoráma Prahy, také zvonice s více než 1000 naprogramovatelnými melodiemi, no a spousta dalších zajímavostí. Vyhrát můžete tedy vstupenky a také ještě tričko s logem Jindřišské věže, a to za obvyklých podmínek, pokud jste u nás nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na telefonní číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Odpověď samozřejmě můžete najít na internetu, mimo jiné třeba na webových stránkách Jindřišské věže. No a teď už tedy k té soutěžní otázce. Dnes se zeptám, kolik Jindřišská věž měří. Je to tedy číslo, které se dá snadno dohledat. Jedná se o nejvyšší historickou zvonici samostatně stojící v centru Prahy. A soutěžní otázka tedy zní, kolik metrů měří Jindřišská věž.

Hlasy členů vokálního souboru kapela Mariana, ale je to vlastně ještě takový trochu přidružený soubor, protože jeho vedoucím je tedy Vojtěch Semerád, bratr Jany Semerádové, která zase vede kolegium Marianum, ale toto byla samozřejmě kapela Mariana. No a zpívali nám hudbu Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, renesančního skladatele. Poslouchali jsme jeho šestihlasé motéto Qui confidunt in domino, které Krištof Harant složil v Jeruzalémě. No a během této ukázky jsme tedy soutěžili o vstupenky do Jindřišské věže, gotické historické zvonice v centru Prahy, kolem které možná procházíte, ale třeba jste ještě nebyli nikdy vevnitř, tak my vám tento týden dáváme s naší telefonickou soutěží příležitost vyhrát dvě vstupenky a zároveň také tričko modré barvy velikosti L s logem Jindřišské věže. No a dnes soutěžní otázka zněla, jak vysoká je Jindřišská věž, která je tedy nejvyšší samostatně stojící historickou zvonicí v centru Prahy. No a správnou odpověď, tedy že je vysoká přesně 65,7 metrů, tu mi jako první zatelefonovala paní Lucie, která tedy vyhrála dvě vstupenky do Jindřišské věže a také tričko. A tímto jí ještě jednou gratuluji.

0: Tak takovou veselou hudbu psal za mladá maďarský skladatel György Ligeti, který se pak proslavil svými avantgardními skladbami, ale když mu bylo, jestli dobře počítám, nějakých 27 let, tak napsal tyto svatební tance pro čtyřruční klavír, které nám teď zahrály pianistky Erika Haase a Carmen Piazzini. Za chvíli nás čeká opět filmová hudba v podání houslisty Renauda Capisona a ještě předtím vám kolegyně Mirka Časarová prozradí, koho přivítá v sobotní letní repríze svého pravidelného pořadu Na osobní notu.
1: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu Na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je minuta před 9:30 a teď nám hrál houslista Renaud Capuçon hudbu francouzského filmového skladatele jménem François de Roubaix. Slyšeli jsme jeho hudbu ovlivněnou swingem, kterou složil pro film Stará puška Le Vieux Fusil z roku 1975 a Renaud Capuçon si tuto melodii mezi jinými vybral na své album věnované francouzské filmové hudbě, které vyšlo předloni a které natočil s orchestrem Le Siècle. Teď nás čeká jeden z Bachových braniborských koncertů, tentokrát vybíráme druhou část z koncertu číslo 4, pak ještě třeba americká skladatelka Amy Marcy Beach, její takzvaná Galská symfonie, slavný Montyho Čardáš, ale i Janáčkova symfonie ta nebo Chopinovy brilantní variace B-dur, to vše bude k slyšení tady na Klasik Praha ještě před 10:00.

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali hudbu americké skladatelky jménem Amy Marcy Beach. Právě před 130 lety měla premiéru tato její slavná symfonie e-moll, přezdívaná Galská, která v té době byla první veřejně provedenou symfonií napsanou americkou ženou. Premiéroval ji Bostonský symfonický orchestr a Galská se jí přezdívá, protože využívá nápěvy různých anglických, irských a skotských melodií. Tuto první větu této symfonie e-moll nám teď zahrál Nashvillský symfonický orchestr, dirigoval Kenneth Schermerhorn. Jsou 9:45 a dále si poslechneme patrně nejslavnější skladbu Vittoria Montiho, která je tedy založena na rytmech maďarského čardáše. V úpravě pro violončelo a klavír nám ji zahrají Gauthier Capuçon a Jérôme Ducrot a pak ještě třeba Janáčková symfonieta anebo Chopin v podání Ivana Klánského. To vše zazní tady na Klasik Praha už v nejbližších minutách před 10:00 dopolední.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Co čteš, mami?
3: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
2: Já taky musím chodit do práce.
4: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Ladíte Klasik Praha.

Úvodní fanfáry z Janáčkovy symfoniety jsme teď poslouchali v podání Brněnské filharmonie. Kdo jiný také by měl hrát tuto skladbu s Brnem neodmyslitelně spojenou. No a 5 minut před 10. hodinou v našem vysílání teď ještě uvedu hudbu Frederika Chopina. Ivan Klánský, vyhlášený interpret Chopinovy hudby, nám zahraje skladatelovi brilantní variace B-dur.

0: Jsou 9:50, posloucháte Radio Klasik Praha a Chopinovy brilantní variace B-dur teď zazněly v podání Ivana Klánského. Pokud máte rádi romantickou klavírní hudbu, můžete si naladit zítra od 19 hodin tady na Klasik Praha také pravidelný pořad Hudba podle kalendáře. V něm Martina Klausová tentokrát připomene německého romantika Roberta Schumanna. No a my pokračujeme dále Mendelssohnem, část z jeho scénické hudby ke hře Sedm noci svatojánské, pak třeba také hudba Hectora Berlioze, Georga Filipa Telemana, samozřejmě i hudba filmová, ale také Kabeláč, Dvořák nebo Beethoven. To jsou autoři, jejichž skladby zazní tady na Klasik Praha už v nejbližší hodině.
1: Posloucháte Klasik Praha.

6 minut po 10. na Klasik Praha zaznělo toto intermezzo z Mendelssohnovy hudby ke hře Sen noci svatojánské, a to v podání orchestru lipského Gewandhausu, tedy orchestru, který kdysi i sám Mendelssohn vedl, co by šéf dirigent. Na této nahrávce byl dirigentem Ricardo Chailly. No a když už jsme zmiňovali tedy Sen noci svatojánské a Shakespeara, tak také připomenu, že právě probíhají tradiční letní shakespearovské slavnosti, festival shakespearových her, který probíhá na několika místech republiky, nejen v Praze, ale i v Brně, v Ostravě a dokonce za hranicemi v Bratislavě. No a teď je 30. července, takže aktuálně si můžete tady v Praze na Pražský hrad zajít třeba na Shakespeareovu hru Marná lásky snaha, v Ostravě na Otela a v Bratislavě na Zkrocení zlé ženy. Teď nás čeká hudba Hectora Berlioze, což je mimochodem shodou okolností skladatel, který měl velice rád Shakespeara, dokonce jeho žena byla shakespearovskou herečkou. A my si poslechneme od Berlioze teď arii z jeho opery Trojan. Ne, bude to árie ze 4. dějství a zaspívá nám ji tenorista Petr Nekoranec, doprovázený Českou filharmonií.

Zpíval nám tenorista Petr Nekoranec, a to árii z opery Trojané. Teď je v kinech letním hitem filmové zpracování Odysseji, tak epos o Troje, respektive související příběhy. Zase Hector Berlioz tak to zpracoval ve své opeře Trojané. Byla to konkrétně árie Jopase ze 4. dějství a Petr Nekoranec ji takto zpíval za doprovodu České filharmonie. Byla to ukázka z jeho debutového alba věnovaného francouzskému repertoáru. Dále Georg Philipp Telemann, německý barokní autor, od kterého si poslechneme první větu z Trojové sonáty G-moll. Pak nás dále čeká třeba filmová hudba Ericha Wolfganga Korngolda, také tvorba Miloslava Kabeláče nebo Antonína Dvořáka, českých autorů. A brzy nám i zaspívá v našem dopoledním vysílání další tenorista Luciano Pavarotti. Na to vše se můžete těšit už brzy tady na Radio Klasik Praha.

Je 10:15, toto byla hudba Georga Filipa Telemana, jednoho z nejplodnějších skladatelů historie, který údajně napsal až 3000 opusů, z toho zhruba 2000 se nám dochovalo, takže první věta z této triové sonáty G-moll byla jednou z doslova tisíců děl tohoto německého barokního autora. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde účinkovali vyhlášení interpreti staré hudby. Na housle hrál Andrew Menzie, na hoboj Marcel Ponsel, na violončelo Jaap ter Linden a na čembalo Ton Kopman. Teď nás čeká filmová hudba Ericha Wolfganga Korngolda, který se narodil v Brně, hudební vzdělání pak získal ve Vídni, kde ho jako zázračné dítě obdivovali Mahler, Zemlinský a další. A Korngoldova cesta pak vedla nakonec až do Ameriky, do Hollywoodu, kde se věnoval především filmové hudbě. A my si poslechneme teď milostné téma, které vytvořil pro velkofilm Dobrodružství Robina Hooda. Dobrodružný snímek z roku 1938 s Errolem Flynnem v hlavní roli a jedná se o jedno z témat, které na své album věnované filmové hudbě z loňského roku natočilo švýcarské těleso City Light Symphony Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Toto je?
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla krátká klavírní skladba Miloslava Kabeláče, pocházející z cyklu Cizokrajné motivy, což už, jak název napovídá, byla tedy taková Kabeláčova world music, klavírní cyklus inspirovaný exotickými nápěvy z různých kultur. Toto konkrétně byla indiánská válečná píseň a na klavír nám ji zahrál pianista Jan Bartoš. Byla to ukázka z jeho kritikou oceňovaného alba s hudbou Kabeláče a také ještě Bedřicha Smetany. Dále je tady Beethovenova eroika, klasika symfonického repertoáru. Finále z této třetí symfonie S-dur Ludwiga van Beethovena nám teď zahrají Šikákští symfonikové.

Je 10 minut po půl jedenácté a toto bylo finále z Beethovenovy třetí symfonie S-dur, přezdívané Eroika, která měla premiéru v roce 1805. Bylo to ve své době velice originální symfonické dílo, mimo jiné také třeba proto, že skladatel jako třetí větu zařadil skerco na místo v té době ještě obvyklého menuetu. No a také se tedy jednalo o dílo, které Beethoven původně věnoval Napoleonovi Bonapartemu, ale poté svou dedikaci stáhl po té, co se Napoleon nechal korunovat císařem. My jsme poslouchali nahrávku chicagských symfoniků a dirigentem byl Georg Scholty, který s tímto orchestrem tedy natočil komplet všech Beethovenových symfonií a z tohoto kompletu pocházela ukázka, kterou jsme teď poslouchali. Dále nás čeká komorní hudba Antonína Dvořáka, který měl ve velké oblibě východoslovanský melancholický tvar zvaný Dumka. Využíval ho v mnoha svých skladbách a také jeho klavírní trio číslo 4 opus 90 e-moll je přezdíváno Dumky. A my si z něj teď poslechneme úvodní větu v podání pražského Guarneri Tria.

To byla hudba Antonína Dvořáka, pražské Guarneri Trio nám teď zahrálo první část jeho klavírního tria číslo 4 přezdívaného Dumky. No a hlas, který se teď rozezní v našem vysílání, tak ten určitě bezpečně poznáte. Bude to nezaměnitelný tenor Luciana Pavarottiho. Tentokrát nás zavede do Neapole a zaspívá nám písničku, kterou zkomponoval Luigi Denza v roce 1880 na oslavu zavedení lanovky nahoru Vesuv. Jak už asi tušíte, jedná se o známou píseň Funiculi Funicula, která tedy tuto lanovku opěvuje a kterou Pavarotti takto naspíval za doprovodu orchestru obecního divadla v Bologni.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
12: Tohle je Klasik Praha.

Je 5 minut před 11. hodinou a slyšeli jsme teď ukázku z violončelového koncertu a mol Camille Saint-Saense, trochu opomíjeného oproti jiným slavným violončelovým koncertům, ale velice kvalitního díla. No a menuet z tohoto Saint-Saensova koncertu nám zahrál teď violončelista Steven Isserlis, doprovázený londýnskými symfoniky, a také jsme si mohli s touto nahrávkou připomenout nedávno zesnulého dirigenta Michaela Tilsona Thomase, který ji řídil. Přestože Velikonoce už jsou dávno za námi, tak v Handlu v Mesiáš je krásné dílo, které zdaleka nemusí znít jenom o Velikonocích. A my si teď poslechneme árii Thou art gone up on high, pocházející ze druhé části tohoto oratoria. Bude nám zpívat sopranistka Barbara Schlick a doprovodí ansámbl Les Arts Florizanes.

0: Ari z Handlova Mesiáše, Thou Art Gone Up on High, nám zpívala sopranistka Barbara Schlick. Doprovázeli ansámbl Lezar Florizán pod vedením legendárního Williama Christieho. No a naše dopolední vysílání na rádiu Klasik Praha pokračuje teď hudbou Nikolaje Rimského-Korsakova. Od tohoto ruského skladatele romantického období určitě znáte jeho Šeherezádu, ale už možná méně známá jsou třeba jeho komorní díla. My teď uslyšíme jedno z nich, bude to finále z Korsakovova smyčcového sextetu Ádur.
1: Jsme Klasik Praha.

Komorní hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova nám teď hráli čeští interpreti. Bylo to finále z autorova smyčcového sextetu A-dur a na nahrávce jsme slyšeli houslisty Pavla Hůlu a Miloše Černého, violisty Zbyňka Paďourka a Josefa Klusoně a violončelisty Václava Bernáška a Michala Kaňku. Dále se teď rozezní v éteru trubka Gábora Boldockého. Tento maďarský hráč natočil s orchestrem Prague Philharmonia album věnované autorům, kteří byli nějak spojeni s českými zeměmi. Jedním z nich byl i Karl Dieters z Dietersdorfu, přestože to byl rakouský klasicistní skladatel, tak velkou část života prožil v Jeseníkách. No a my si od něj poslechneme teď druhou větu Adagio z jeho původně hobojového koncertu D-dur, zde tedy se solovou trubkou Gábora Boldockého.

Slyšeli jsme teď nahrávku maďarského trumpetisty Gábora Boldockého, který nám zahrál adagio z původně hobojového koncertu D-dur klasicistního skladatele Karla Dieterse z Dietersdorfu. Byla to ukázka z alba, které tento maďarský trumpetista natočil společně s pražským orchestrem Prague Philharmonia, a celé toto album si budete moci vyposlechnout tady na Klasik Praha zítra v pátek 31. července po 20. hodině v rámci pořadu Večerní koncert bez smokingu. To je pořad, který denně vysíláme od 8 hodin večer a v rámci něj tedy vysíláme celá alba a kompletní nahrávky. Dále nás čeká slavné operní číslo z Verdiho opery Traviata. Bude to zborová scéna ve valčíkovém rytmu Libiamo Nelieti Calici, kde se nám představí solisté Luciano Pavarotti a Joan Sutherland, také zbor londýnské opery a těleso National Philharmonic Orchestra.

Slavnou valčíkovou melodii Libiamo Nelieti Calici z Verdiho opery La Traviata jsme poslouchali v podání dvou hvězd opery 20. století. Zpíval nám tenorista Luciano Pavarotti a sopranistka Joan Sutherland a spolu s nimi také sbor londýnské opery. Dirigent Richard Bonning řídil těleso National Philharmonic Orchestra. No a dále nás čeká opět filmová hudba. Teď to bude krásná pomalá melodie, kterou pro film nazvaný Vykoupení zvěří.

Věznice Šošenk složil filmový skladatel Thomas Newman. Pak nás čeká také třeba opět Handlova hudba, ale i Smetanův smyčcový kvartet, tentokrát číslo 2, D-moll, v podání Pavelha z kvartetu, nebo hudba Josefa Haydna či Edvarda Griega, to vše už v nejbližších minutách.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech. A dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Naštěji už tam bude.
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

3 minuty před 11:30 na Klasik Praha zazněl korunovační hymnus Kněz Sádok, což je skladba Georga Friedricha Händla, kterou napsal v Anglii v roce 1727, tehdy pro korunovaci krále Jiřího II. A od té doby se tato skladba hraje a zpívá tradičně na všech korunovacích britských panovníků. Naposledy se tak stalo při korunovaci Karla III. V roce 2023. No a my jsme slyšeli nahrávku Liverpoolské královské filharmonie pod taktovkou Karla Davise a zpíval také přidružený Liverpoolský královský sbor. Teď nás čeká hudba Bedřicha Smetany, ovšem bude to zajímavá ukázka, protože si tentokrát poslechneme první větu z jeho smyčcového kvartetu, ne číslo 1, tedy toho slavného kvartetu z mého života, ale toho druhého v tonině D-moll, který Smetana napsal už v předposledním roce svého života 1883. Zcela hluchý vydání se pak skladba dočkala až po autorově smrti. No a my si poslechneme první větu z tohoto Smetanova díla, na svou dobu velice moderně znějícího, v podání světoznámého souboru Pavel Haas Quartet.

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali první větu ze Smetanova skvělého smyčcového kvartetu číslo 2 D-moll, méně známého než ten první z mého života, ale velice osobního, až dojemně osobního díla, které vzniklo v roce 1883 tedy předposledním roce skladatelova života. Skladatel napsal tento svůj smyčcový kvartet číslo 2 už zcela hluchý, měl o něm velké pochybnosti, jestli se mu skladba zdařila, ale myslím, že o tom pak posluchače přesvědčila interpretace mnoha skvělých souborů, ať už třeba českého kvarteta a dalších, a v tomto případě také souboru Pavel Haas kvartet, který má mezinárodní renomé a který na této nahrávce tvořili Veronika a Petr Jaruškovi, Marek Cvíbel a Pavel Nikl. No a dále nás čeká hudba Josefa Haydna, poslechneme si menuet ze Sté symfonie G-dur tohoto vídeňského klasika. Bude to symfonie, které se přezdívá Vojenská, a její třetí větu nám teď zahraje těleso Filharmonie a orchestra pod vedením dirigenta Leonarda Slatkina.

Josef Haydn, nesmírně plodný autor, který byl velice významný pro mnoho hudebních žánrů, samozřejmě operu, komorní hudbu, spišcové kvartety, také duchovní hudbu, oratoria, klavírní tvorbu, no a rovněž pro symfonii. Symfonii napsal celkem 104 a my jsme teď poslouchali menuet ze symfonie s pořadovým číslem 100 v tónině G-dur, které se přezdívá Vojenská. Dirigent Leonard Slatkin řídil těleso Filharmonia Orchestra. No a my teď budeme pokračovat komorní hudbou Edvarda Griega. Dva čeští hráči, houslista Ivan Ženatý a klavírista Antonín Kubálek, nám teď zahrají energickou třetí větu z Griegovy houslové sonáty číslo 3.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Tohle je Klasik Praha.

Na Klasik Praha 3 minuty před polednem dozněla teď hudba českého skladatele 20. století, také klavíristy, básníka, milovníka klasické latiny, skladatele Jana Nováka, od kterého jsme slyšeli Andante, tedy druhou část jeho koncertu pro dva klavíry a orchestr. To je dílo, které Jan Novák napsal počátkem 50. let minulého století a odráží ještě jeho dojmy z pobytu ve Spojených státech, kde se setkal třeba s Martinů, s Coplandem a také načerpal v vlivy jazzové hudby. My jsme poslouchali druhou větu tohoto koncertu v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil, a solových partů se ujali skladatelova dcera, klavíristka Dora Novák-Wilmington, a spolu s ní na druhý klavír hrál Karel Košárek. Já se s vámi dnes rozloučím gavotou ze Symfonie číslo 1 D dur Sergeje Prokofieva, která je inspirována zejména Haydnem a klasicistními vzory, proto se jí také přezdívá klasická. Bude nám hrát pražský komorní orchestr bez dirigenta, no a pak už začne dnešní odpolední program, kterým vás dnes bude provádět kolega Stanislav Předota. V té nejbližší hodině nabídne třeba Elgárovu hudbu, také zazní v rámci pravidelné rubriky Novinka týdne hudba Astora Piazzoli, dojde samozřejmě i na hudbu filmovou nebo barokní, to vše už brzy bude k slyšení tady na rádiu Klasik Praha. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký čtvrtek třeba ve společnosti našeho vysílání a zítra se budu těšit mezi 7 a 12 hodinou opět naslyšenou.

Krásné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha. Zdraví vás Stanislav Předota, váš průvodce dnešním vysíláním až do 19. hodiny. Dnes je čtvrtek 30. července, teď je 9 minut po 12. hodině. Popolední vysílání zahájila hudba velice dramatická, živá, bohatě symfonická. Poslouchali jsme třetí větu Rondo ze symfonie S-dur číslo 2, jejímž autorem je Edward Elgar. Hrál Philharmonia Orchestra a dirigoval Andrew Davies. Na dnešní odpoledne mám pro vás kromě spousty krásné hudby připravenou také soutěž. Budeme soutěžit o dvě volné vstupenky na jeden z koncertů cyklu Svatovítské varhaní večery. A

A na albu najdeme skladby Astora Piazzolly, velmi populárního argentinského skladatele, který je nesmírně populární také u nás v Česku. Astor Piazzolla spojuje rytmy tradičního argentinského tanga s vlivy jazzu, klasickou virtuozitou i technikami 20. století. Stěžejní částí alba, které u Suprafonu teď vyšlo, jsou dvě svity. Jedna je Suite del Angel, tedy svita andělská, která byla původně napsána jako scénická hudba k divadelní hře. A potom svita Histoire du Tango, tedy historie tanga. Tato svita popisuje cestu tanga z nevěstinců přes kavárny a noční kluby až na koncertní pódia. Tyto dvě svity jsou pak doplněny ještě dalšími známými Piazzollovými kusy. Jedním z těch kusů, které album doplňují, je také skladba Esqualo, žralok. A právě tu si teď v podání Daniela Matejče a Martina Schulze poslechneme.

houslista Daniel Matejča a akordeonista Martin Schulz zahráli skladbu Esqualo Žralok od Astora Piazzolly. Byla to ukázka z úplně nového CDčka, které vyšlo nedávno u Suprafonu a na němž najdeme pouze hudbu tohoto argentinského skladatele. A pokud vás tento repertoár i nahrávka jako taková zaujaly, pak samozřejmě je důležité ještě zmínit název tohoto alba, pokud byste si ho chtěli opatřit. Jmenuje se Café 9.

0: 1930. Od Michaela Nymana teď zazní hudba z filmu Piano.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit, či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Toto je.
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Mandolinista Avi Avital nám zahrál část z triové sonáty C-dur od Antonia Vivaldiho. Doprovázel ho Venice Baroque Orchestra. Dalším skladatelem je Wolfgang Amadeus Mozart. Poslechneme si prvou větu z jeho sonáty pro klavír číslo 11 a dur. Této sonátě se také někdy říká sonáta s tureckým pochodem, což je třetí věta, velice oblíbená, ale kdy i samostatně zahraná část z této sonáty. Ale pochopitelně i ostatní dvě věty jsou velmi krásné, vždyť jsou od Mozarta. A my si teď na potvrzení toho poslechneme prvou větu. Je to téma s variacemi a jako téma si Mozart vzal osmitaktový tanec Sicilianu. Nám teď tuto prvou větu, téma s variacemi, zahraje Andráš Šif.

Klavírista Andráš Šif zahrál téma s variacemi. Prvou větu ze sonáty A-dur číslo 11 od Wolfganga Amadea Mozarta. Pokračovat budeme Antonínem Dvořákem. Poslechneme si orchestrální verzi jeho tance Furiant ze slovanských tanců z prvé řady.

Česká filharmonie s dirigentem Simonem Rettlem zahrála tanec Furiant, prvé číslo z prvé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Od George Gershwina teď zazní jeho slavná melodie Summertime, píseň z opery Porgy a Bess. Zaspívá na ní sopranistka Diana Damrau.

0: Sopranistka Diana Damrau zaspívala píseň Summertime z opery Porgy a Bess od George Gershwina. Doprovázela ji královská Liverpoolská filharmonie s dirigentem Davidem Charlesem Ablem. Gabriel Fauré, vynikající francouzský skladatel, nás teď potěší svou sonátou pro housle a klavír v tónině A-dur. My si z ní poslechneme třetí větu, Allegro vivo, a hrát nám budou houslista Isaac Perlman a klavírista Emmanuel X.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Ladíte Klasik Praha.

Itzhak Perlman a Emanuel Ax zahráli třetí větu ze sonáty A-dur číslo 1 od Gabriela Forého. Josef Haydn, vynikající klasicistní skladatel, od něho teď zazní finále z jeho 102. symfonie B-dur. Na dobové nástroje nám ho zahraje soubor London Classical Players.

0: Orchestr London Classical Players, řízený dirigentem Rogerem Norringtonem, zahrál finále 102. symfonie B-dur Josefa Haydna. Posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 30. července a teď přesně je 13.00. Jsou tu dnešní další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro ve čtvrtek oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Slavii totiž hrozilo, že by musela až rok hrát doma bez diváků. Klub zpřísnil bezpečnostní opatření. Do hlediště nebude možné vzít si předměty větší, než je formát papíru A4. Na stadionu bude zakázáno zahalovat si obličej, zároveň Slavia vyhlásila nulovou toleranci pyrotechnice. Obviněným fanouškům doživotně zakázala vstup na stadion a uložila jim smluvní pokuty v maximální stanovené výši 50 000 korun. Rusko dnes v noci podniklo jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu za poslední dobu. Podle ukrajinských úřadů vyslalo 74 raket, z nichž část byla balistická, a stovky dronů. Ve 3:15 ráno se jeden objekt objevil na radarech i v Polsku a polská armáda proti němu vyslala pohotovostní stíhačku F-16, poté ale objekt zmizel z radarů. Patrně šlo o ruskou řízenou střelu H-101. U obce Tarnava Kolonia pak bylo objeveno místo dopadu. Zhruba 2 kilometry od obydlených domů byl nalezen kráter o průměru 10 metrů. V rámci festivalu Novozámecké hudební léto vystoupí tuto sobotu 1. srpna v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku světoznámý violončelista Miša Majsky. Doprovodí ho Karlovarský symfonický orchestr. Koncert připomene 500 let od nástupu Habsburků na český trůn a Majsky proto zahraje díla tří skladatelů spjatých s vídeňským dvorem Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Haydna a Ludwiga van Beethovena. Co se týká počasí, dnes je jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě bude o stupínek přívětivěji 33 stupňů Celsia. Meteorologové varují všechny občany, kteří jsou choulostiví na vyšší teploty, že zvláště odpoledne předpokládáme velmi silnou zátěž, takže doporučují, aby tyto osoby, pokud to půjde, tak se vedru vyhýbali.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme působivý závěr prvého dějství opery Tosca od Giacoma Pucciniho. Zpíval nám jako Scarpia baritonista Cheryl Milnes. Doprovázel National Philharmonic Orchestra a dirigoval Nicola Rescinio. Od skladatele Samuela Coleridge Taylora teď zazní jeden z jeho čtyř charakteristických valčíků. Bude to valčík s názvem Vals de la Reine, tedy královnin valčík.

Královnin valčík od Samuela Coleridge Taylora zahrál houslista Maya Magub a na klavír doprovázel Matthew Shellhorn. A teď je tu jihočeský skladatel Vojtěch Jírovec, který se narodil v roku 1763 v Českých Budějovicích. Poslechneme si finále jeho symfonie A-dur.

Hudbu Vojtěcha Jírovce nám zahrál orchestr London Mozart Players, který dirigoval Howard Griffiths. Slyšeli jsme finále Jírovcovy symfonie a dur. A opět tu bude zpěv. Tentokrát přichází tenorista Joseph Calleja, aby zaspíval árii z opery Komedianti od Ruggera Leoncavalla.

0: Arii ve styla Giubba z opery Komedianti od Leon Cavalla zaspíval Joseph Calleja. Doprovázel ho BBC Concert Orchestra a dirigoval Steven Mercurio. Před námi je teď pozvánka k poslechu pořadu Švédský stůl na neděli od 19 hodin. Potom si poslechneme hravé pizzicato z jednoduché symfonie od Benjamina Britna. A po této skladbě je už nejvyšší čas, aby jsme se začali věnovat naší rozhlasové soutěži.
1: Klasik Praha.
2: CD César Vive neboli Žij blaze císaři natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude

Hravé pizzicato, druhou větu z jednoduché symfonie od Benjamina Britna, zahrál Talichův komorní orchestr s dirigentem Andrew Constantinem. Od posledního červnového do prvního zářijového dne se koná letošní svatovícký varhaní festival. Tento festival se koná už po 15., ale ten letošní 15. ročník je samozřejmě velmi výjimečný tím, že na něm poprvé zní úplně nový nástroj z dílny Gerharda Grenzinga, který byl přednedávnem ve svatovícké katedrále nainstalován a inaugurován. Zážitky budou samozřejmě krásné jak zvukově, tak samozřejmě to bude příjemné i díky tomu, že varhaník sedí u mobilního hracího stolu v dolní části chrámové lodi, takže na něj posluchači při hře vidí. Všechny koncerty z tohoto cyklu se konají vždy v úterý od 19 hodin. Teď jsme zhruba v polovině festivalu svatovícké varhaní večery a tím nejbližším koncertem je koncert příští týden v úterý 4. srpna, na kterém vystoupí varhaník Pavel Černý. Na programu má díla Johanna Sebastiana Bacha, Césara Franka, Maxe Regra, Josefa Kličky a Miloše Boka. A já tu mám dvě volné vstupenky pro někoho z vás, posluchačů stanice Klasik Praha. Soutěžit o ně budeme zhruba za půl hodiny.

Členové souboru Collegium 1704 zahráli část ze sonáty C moll od skladatele Jana Dismase Zelenky. Od Petra Iljiče Čajkovského si nyní poslechneme závěrečnou třetí větu s tempovým označením Allegro vivacissimo z houslového koncertu D-dur. Tuto větu nám teď společně s Philadelphia Orchestra zahraje houslista Itzhak Perlman.

0: Houslista Itzhak Perlman a Philadelphia Orchestra s dirigentem Eugenem Ormandym zahráli závěr, tedy třetí větu, z houslového koncertu D-dur Petra Iljiče Čajkovského. Od klavíristky a skladatelky Nicole Bókové teď zazní část z jejího cyklu Her Country, tedy její vlast, což samozřejmě je přímá narážka na mou vlast Bedřicha Smetany. A v této paralele pokračují i jednotlivé části jejího cyklu, takže my si teď poslechneme druhou část. U Smetany máme Vltavu a u Bókové máme část s názvem River, tedy řeka.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jsme skladbu River, řeka z cyklu Její vlast Nicole Bókové. Hrál Baburák Ensemble, dirigoval Radek Baburák. Před námi jsou teď dvě skladby Ludwiga van Beethovena. Tohoto geniálního autora si představíme ve dvou poněkud odlišných podobách. Nejprve to bude část z jeho kvintetu pro hoboj, tři lesní rohy a fagot. A potom to bude druhá volná věta z jeho takzvaného císařského klavírního koncertu. A možná stojí také za připomenutí, že se nám pomalu blíží naše rozhlasová soutěž o dvě volné vstupenky na jeden z koncertů svatovíckých varhaních večerů. Soutěžit budeme až po obou těch Beethovenových skladbách, ale pokud se chcete na odpověď na soutěžní otázku připravit, tak potom vám doporučuji, abyste navštívili webové stránky tohoto festivalu, které na najdete na adrese www.varhanifestival.cz. A teď tedy první Beethoven, kvintet pro hoboj, tři lesní rohy a fagot, prvá věta, Allegro.

0: Prvou větu Allegro z kvintetu od Ludwiga van Beethovena zahráli hoboista Jiří Mihule, hornisté Zdeněk Tilšar, Bedřich Tilšar a Rudolf Beránek a fagotista František Herman. A ještě jednou Ludwig van Beethoven, jak už jsem předesílal před kvintetem, tentokrát to bude volná věta, tedy druhá věta z císařského klavírního koncertu. To je koncert s pořadovým číslo 5 v tónině S-dur. Hrát nám bude klavírista Jan Bartoš.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

klasikpraha.cz. Prosím, aby se nezúčastňovali ti z vás, kteří vyhráli v některé z našich soutěží v uplynulých 14 dnech. Pokud vyhrajete, tak tu máme jednu poznámku, a sice, že vstupenky jsme dostali v elektronické podobě, to znamená, že vám je můžeme poslat na mail a nemusíte si je sem chodit vyzvedávat k nám do rádia. Dnes budeme soutěžit o dvě volné vstupenky na koncert z festivalu Svatovítské varhanní večery. Tento koncert se bude konat v úterý 4. srpna příští týden. Na koncertě vystoupí varhaník Pavel Černý. Na programu bude mít skladby Johanna Sebastiana Bacha, Cezara Franka, Maxe Regra, Josefa Kličky a Miloše Boka. Festival se koná už po 15. a letošní 15. ročník nabízí vždy jeden koncert každé prázdninové úterý, vždy od 19 hodin. První koncert proběhl v úterý 30. června, poslední koncert bude v úterý 1. září. A s tím také souvisí moje soutěžní otázka. Pokud jste se podívali na webové stránky festivalu s adresou www.varhanifestival.cz, pak určitě budete vědět, anebo si rychle zjistíte, kolik celkem koncertů festival nabízí. A kolik to je koncertů, to můžete volat na telefon 739 987 987.

Houslista Daniel Hope a soubor Air Ensemble nám zahráli směs irských lidových melodií z Hopova alba Irish Roots, tedy irské kořeny. Během této skladby jste měli možnost soutěžit. Po doznění soutěžní otázky v podstatě okamžitě zavolal pan Pavel a hned jako první z volajících věděl správnou odpověď na soutěžní otázku, a sice, že 15. ročník festivalu svatovítské varhanní večery nabízí celkem 10 koncertů. Díky této správné odpovědi získal 2 volné vstupenky na ten nejbližší nadcházející koncert, který se bude konat 4. srpna, a vystoupí na něm varhaník Pavel Černý. Vítězi samozřejmě gratuluji a pro vás ostatní připomínám, že vstupenky na tento koncert, ale i na ty všechny koncerty následující, je možno získat na webových stránkách festivalu svatovítské varhaní večery s adresou www.varhanifestival.cz. A my se teď posuneme k další hudbě. Bude to hudba Adama Sporky a Jana Valty k počítačové hře Kingdom Come Deliverance 2. Konkrétně to bude téma hradu Trosky.

0: Klasik Praha.
1: U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Houslista Roman Patočka dohrál závěrečnou třetí větu Allegro z koncertu A-moll od Antonína Dvořáka. Na dobové nástroje ho doprovázel orchestr Musica Florea s dirigentem Markem Štrinclem.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: V rubrice Knižní novinky vám chci tentokrát představit nový titul z nakladatelství Vyšehrad. Je to kniha Jaroslava Čechury s názvem Božena Němcová. O této skvělé české spisovatelce samozřejmě existuje spousta knížek, ale Jaroslav Čechura s historickou přesností a pro něj typickou čtivostí v knize skládá portrét osobnosti, která byla mnohem vrstevnatější, než jak ji známe z některých učebnic nebo knížek. Boženu Němcovou představuje ne jako nedotknutelnou ikonu školních čítanek, ale jako ženu mimořádně nadanou, tvrdohlavou, citlivou i zranitelnou, která se celý život potýkala s tlakem doby, společenskými očekáváními, chudobou, nemocemi i neklidným osobním životem. Božena Němcová zde vystupuje nejen jako slavná spisovatelka národního obrození, ale především jako žena toužící po lásce, svobodě a uznání. Je to žena, která se nebála myslet po svém, i když za to často platila vysokou cenu. Ve nakladatelství Vyšehrad vychází knížka Jaroslava Čechury Božena Němcová.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Poslouchali jsme hudbu Antona Cimrmana. To je skladatel, který se narodil ve Slezsku. Působil nejdříve v Hradci Králové jako varhaník v katedrále svatého Ducha a potom v Bratislavě rovněž jako varhaník v katedrále svatého Martina. Kromě toho, že byl varhaníkem, byl také velice zdatným skladatelem. Mimochodem žil mezi lety 1741 až 1781. My jsme teď slyšeli adagio z Cimrmanova fagotového koncertu F-dur, zahrál ho soubor Rizonánca Praha a solo na fagot zahrál Ondřej Šindelář. Od Bedřicha Smetany si teď poslechneme finále, třetí větu z jeho klavírního tria G-moll. Tuto větu z tria nám zahraje trio Bohémo.

0: Trio Bohémo zahrálo finále z klavírního tria G-moll opus 15 od Bedřicha Smetany. Trio Bohémo tvoří jmenovitě tito členové. Jan Vojtek klavír, Matouš Pěruška housle a Kristýna Vocetková violončelo. Od Giuseppe Verdiho teď zazní část z prvého dějství jeho opery Rigoletto. Půjde o část v podstatě klíčovou, o moment, kdy Rigoletto potkává nájemného vraha z Parafučíla a domlouvá se s ním. Zpívat budou Leonucci jako Rigoletto, baritonista, a basista Nikolaj Giaurov jako z Parafučíl.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Co čteš, mami?
4: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
12: Tohle je Klasik Praha.

Dva skvělí pěvci, baritonista Leon Nucci a basista Nikolaj Giaurov, zaspívali duet Rigoletta a Sparafucila z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Doprovázel Orchestr del Teatro Comunale di Bologna a dirigoval Riccardo Chailly. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je čtvrtek 30. července, minuta a půl po 15. hodině. A v té nadcházející hodině budeme pokračovat hudbou Joaquina Rodriga, Claude Debussyho, Antonína Dvořáka a třeba Karla Friedricha Abela. Od Joaquina Rodriga teď zazní jeho koncert z Aranjuez, respektive prvá věta z tohoto koncertu. Existuje verze pro harfu místo kytary, pro kterou původně Joaquin Rodrigo tento koncert napsal. A z této harfové verze vyšel čembalista Vojtěch Spurný a prvou větu z koncertu z Aranjuez nám zahraje na čembalo.

0: čembalista Vojtěch Spurný a jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice s dirigentem Markem Šedivým zahráli prvou část z koncertu z Aranjuez od Joaquína Rodriga. Od Claude Debussyho si nyní poslechneme slavnou skladbu Dívka s vlasy jako len. Poslechneme si ji ovšem jako píseň. A to znamená, že to není ta část, ta slavná klavírní část se Debussyho preludií, nýbrž samostatná píseň, která vznikla dříve. Zpívat bude sopranistka Julie Rose a na klavír doprovází Susan Manoff.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Sopranistka Julie Rose a klavíristka Susan Manoff přednesly píseň Dívka s vlasy jako len od Claude Debussyho. Následuje smyčcový kvartet číslo 12 F-dur Antonína Dvořáka, zvaný Americký. Ten přídomek Americký je v tomto případě opravdu oprávněný, protože Dvořák tento kvartet napsal v červnu roku 1893 během prázdnin ve Spojených státech amerických, které trávil v obci Spillville ve státě Iowa. Tato obec obývali převážně migranti z českých zemí, takže Dvořák se tam cítil velice příjemně. A smyčcový kvartet číslo 12 F-dur měl také svou premiéru v Americe. Bylo to na nový rok 1894 v Bostonu. My si teď z tohoto kvartetu poslechneme čtvrtou větu, finále. Hrát nám bude Pavel Haas kvartet.

finále amerického smyčcového kvartetu, tedy kvartetu číslo 12 F-dur od Antonína Dvořáka, zahrál Pavel Haas kvartet. Členy tohoto ansámblu jsou houslistky Veronika Jarůšková a Eva Karová, violista Pavel Nikl a violončelista Petr Jarůšek. Od německého skladatele Karla Friedricha Abela teď zazní Allegro Manon Troppo, třetí věta z jeho symfonie C-dur. Ještě než si tuto hudbu poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat poslechu našich dnešních večerních pořadů. Nejprve od 19 hodin si budete moci dnes večer poslechnout pořad z archivu osobností. Hostem tohoto dílu bude harfistka Kateřina Englichová. Takže pro zasvěcené posluchače určitě není potřeba více dodávat. Od 20 hodin bude znít v koncertu bez smokingu hudba Gustava Mahlera. V podání České filharmonie s dirigentem Semionem Byčkovem si vyslechneme symfonii číslo 5 Cismol. A potom od 22 hodin tu pro vás máme připravená slavná auditoria. Jiří Vejvoda nás dnes zavede do polské vesnice s názvem Luslavice. Důvodem je, že v této obci sídlí Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. A Jiří Vejvoda nám prozradí, jaká je historie této instituce a co je její hlavní náplní.

Část ze symfonie C-dur od skladatele Karla Friedricha Abela zahrál soubor The New Dutch Academy. Jehož dirigentem, zakladatelem a uměleckým vedoucím je violista Simon Murphy. A je to hudba filmová. Poslechneme si téma ze snímku Sedm statečných. Tento film byl natočen v roce 1960 a hudbu k němu napsal Elmer Bernstein. Hudbu nám teď zahrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
3: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Pittsburghský symfonický orchestr s dirigentem Manfredem Honeckem zahrál Adagio pro smyčce, slavnou skladbu Samuela Barbera. Jako další autor je tu teď Gioachino Rossini, slavný italský operní autor, tedy především operní autor. A operní bude i ukázka, která nás teď čeká. Poslechneme si předehru k Rossiniho opeře Straka zlodějka. Tato opera měla premiéru v roce 1817 v milánském teatru Della Scala. A je zajímavé, že už o 3 roky později, v roce 1820, ji mohli slyšet také diváci u nás. Bylo to konkrétně v Brně v divadle Reduta.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Vyslechli jsme předehru k opeře Straka zlodějka od Joaquina Rossiniho. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Vladimír Válek. A teď je tu další plejáda skvělých autorů. Před námi jsou taková jména jako Alexandr Skriabin, Josef Mysliveček, Gustav Holst a Manuel de Falla. Skladatel Alexandr Skriabin byl sám také skvělým klavíristou. Je pochopitelné, že jako skladatel se tomuto nástroji velmi věnoval. A zdá se, že mezi jeho oblíbený typ skladby patřila preludia, protože jich má opravdu několik desítek, nepřebernou spoustu, která vyšla v různých cyklech. Například v roce 1895 napsal cyklus, nebo respektive vydal cyklus 5 preludií s opusovým číslem 16. My si teď z tohoto cyklu poslechneme hned tu první skladbu. Je to Andante v tónině H-dur.

Preludium H-dur z opusu 16 od Alexandra Skriabina zahrál Jan Schulmeister. Od Josefa Myslivečka nám teď orchestr Collegium 1704 zahraje část z jeho uvertýry A-dur.

0: Třetí část Allegro z uvertury A dur od Josefa Myslivečka zahrálo Kolegium 1704 s uměleckým vedoucím a dirigentem Václavem Luxem. V době první světové války v letech 1914 až 1917 vznikal slavný cyklus Gustava Holsta Planety. Je věnován planetám nebo tehdy známým planetám sluneční soustavy, vyjma Země, má celkem 7 částí. Mars, Venuše, Merkur, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Tento cyklus psal Gustav Holst ve dvou verzích. Ta první verze je pro dva klavíry, ta druhá verze je pro orchestr, ke kterému se potom v závěrečné části u planety Neptun připojuje také bezeslovný ženský sbor. My si nyní z cyklu Planety od Gustava Holsta poslechneme tu předposlední část věnovanou planetě Uranu. Hrát nám bude Berlínská filharmonie a dirigovat Simon Rattle.
1: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500

Poslouchali jsme Uran Čaroděj, šestou část z orchestrální svity Planety od Gustava Holsta. Hrála nám Berlínská filharmonie, kterou dirigoval Simon Rattle. Dalším autorem v galerii Rádia Klasik Praha je Manuel de Falla. Od něho si poslechneme španělský tanec číslo 2.

Klavíristé Sergio Tiempo a Karin Lechner nám zahráli španělský tanec číslo 2 od Manuela de Falli.

Andreas Ottensamer a Rotterdamský filharmonický orchestr s dirigentem Janikem Nezet-Segénem nám zahráli závěr klarinetového koncertu C-dur od Domenika Cimarosi. A jestliže jsme si od Cimarosi neposlechli žádnou z jeho oper, tak se opery teď dočkáme od George Bizeta. Poslechneme si Mezihru z jeho možná nejslavnější opery Carmen.

Mezihru z Bizetovy opery Carmen zahrál londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Pokud si dobře vzpomínám, tak dnes odpoledne jsme ještě neposlouchali žádnou skladbu Johanna Sebastiana Bacha. Tak to hned teď napravíme, poslechneme si třetí větu z jeho koncertu A dur číslo 4. Hrát nám bude klavírista Muraj Peraja.

0: Klavírista Murray Peraya za doprovodu Akademie svatého Martina v Polích zahrál závěr koncertu A-dur od Johanna Sebastiana Bacha. A tak jako jsme nezapomněli na Bacha, tak teď nesmíme ani zapomenout na další porci filmové hudby. Poslechneme si hudbu Trevora Jonese k filmu Poslední Mohikán, který byl natočen v roce 1992. My si v tuto chvíli poslechneme nahrávku Orchestre Philharmonique de Strasbourg s dirigentem Markem Letoniou.
1: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Autorem následující skladby je Wolfgang Amadeus Mozart. My si tou skladbou nejen připomeneme Mozartovo umění, ale také si připomeneme Formanův film Amadeus, protože úplně první skladbou, která v tomto filmu zazní, je první věta z Mozartovy 25. symfonie G-moll. Mozart ji napsal jako 17-letý v roce 1773. A nám právě tuto prvou větu z 25. symfonie zahraje Brucknerův orchestr Linec.

Brucknerův orchestr Linec s dirigentem Martinem Sieghartem zahrál prvou větu ze symfonie číslo 25 G-moll od Wolfganga Amadea Mozarta. Leonard Bernstein byl nejen skvělý dirigent a hudební popularizátor, ale byl také vynikajícím skladatelem. Poslechneme si část z jeho baletu Fancy Free, překládáno do češtiny jako Nezadaní

Epizodu z baletu Nezadaní neboli Fancy Free od Leonarda Bernsteina nám zahrál New Yorkský filharmonický orchestr s Leonardem Bernsteinem u dirigentského pultu. Nyní nám tenorista Juan Diego Flores zaspívá slavnou árii Una furtiva lágrima z opery Nápoj lásky, jímž autorem je Gaetano Donizetti.

Tenorista Juan Diego Flores zaspíval árii z opery Nápoj lásky od Gaetana Donizettiho. Doprovázel orchestra de la Comunitat Valenciana, dirigoval Daniel Oren. Následují fantazijní kusy opus 73 od skladatele Roberta Schumana. Z tohoto cyklu si nyní poslechneme druhou část.

0: Druhou část z fantazijních kusů Roberta Schumana zahrál violončelista Gauthier Capuçon a klavíristka Marta Archerič. A je tu barokní anglický skladatel Henry Purcell. Poslechneme si část z jeho narozeninové ódy pro královnu Marii. Come ye sons of art, tedy přijďte synové uměn. Zpívat nám bude mezzosopranistka Léa Desandre.
1: Co čteš, mami?
2: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ladíte Klasik Praha.

0: Mezzosopranistka Léa de Sandre zaspívala árii z narozeninové ódy pro královnu Marii, kterou napsal Henry Purcell. Doprovázel ensemble Jupiter, který řídil Thomas Dunford. Posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 30. července a v tuto chvíli hodiny ukazují za 5 vteřin 17:00. Pokračovat teď budeme tancem hodin, když už jsme u toho časového údaje. Tento tanec hodin je z opery Gioconda od Amilcare Ponchielliho.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Pražský symfonický studiový orchestr s dirigentem Petrem Tomčánym zahrál Tanec hodin z opery La Gioconda. Jejím autorem je Amilcare Ponchielli.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Přednedávnem vyšlo u Suprafonu nové CD houslisty Daniela Matejči. Má název Café 1930 a je to už čtvrtý suprafonský titul Daniela Matejči během posledních 3 let. Na tomto CDčku spojil své umělecké síly s akordeonistou Martinem Šulcem a na album nahráli skladby Astora Piazzolly. Těžištěm tohoto alba jsou 2 programní svity. Tou první je Svita del Angel, tedy andělská svita. Jedná se o původně scénickou hudbu k divadelní hře. Druhou svitou je Histoire du Tango, tedy dějiny tanga. Je to skladba z 80. let a popisuje historii tohoto hudebního žánru, jeho cestu z nevěstinců přes kavárny a noční kluby až na koncertní pódia. Tyto 2 suity jsou pak doplněny dalšími piazzolovými skladbami. Jednou z nich je také skladba Esqualo, žralok. A tu nám nyní Martin Šulc a Daniel Matejča zahrají.

Akordeonista Martin Schulz a houslista Daniel Matejča zahráli skladbu Esqualo od Astora Piazzolly. Byla to ukázka z jejich úplně nového CDčka Café 1930, které nedávno vyšlo u Suprafonu. Kromě několika drobných skladeb na něm najdeme také dvě svity, Suite del Angel a Histoire du Tango. Následuje sonáta číslo 30 E-dur od Ludwiga van Beethovena. Sonáta pro solový klavír, kterou Beethoven napsal v roce 1820. Tato sonáta má tři věty, jejím těžištěm je závěrečná, variační, téměř čtvrthodinová věta. Naopak věta prostřední v tempu prestissimo je proti ní úplný drobeček, trvá 2,5 minuty a zahraje nám ji Salim Ashkar.

Klavírista Salim Aškar zahrál druhou větu Prestissimo ze sonáty E-dur číslo 30 od Ludwiga van Beethovena. S Batmanem se čtenáři mohli setkat úplně poprvé v květnu roku 1939, když vyšel první komiks. Potom následovaly stovky dalších komiksů, následovaly desítky knížek a samozřejmě také obrazové, pohyblivé stvárnění v televizi. První televizní seriály z roku 1943, pak 49. A co se týká filmů, tak první film o Batmanovi byl natočen v roce 1966. My si teď připomeneme snímek z roku 1989, který natočil režisér Tim Burton. Poslechneme si téma z filmu Batman, které napsal Danny Elfman a zahrají nám ho filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Houslisté Daniel Hope a Simon Papanas zahráli skladbu Steva Reicha Duet, kterou autor věnoval Yehudi Menuhinovi. Doprovázel komorní orchestr Basilei. V roce 1956 vyhověl skladatel Bohuslav Martinů klavíristovi Rudolfu Firkušnému a zkomponoval pro něj klavírní koncert. Jedná se o koncert číslo 4 Inkantace. Ještě v témže roce 1956 měl koncert premiéru v New Yorku, samozřejmě s Rudolfem Firkušným u klaviatury, dirigoval slavný Leopold Stokowski. Tento koncert má necelých 20 minut, má dvě věty a my si z něho teď tu druhou, tedy závěrečnou větu, poslechneme. Hrát nám bude klavírista Ivo Kahánek.

Druhou větu a zároveň závěrečnou z klavírního koncertu číslo 4 Inkantace od Bohuslava Martinů zahráli Ivo Kahánek a Bamberští symfonikové s dirigentem Jakubem Hrušou. Od France Schuberta nyní zazní třetí věta z kerco z jeho symfonie číslo 6 C dur. Hrát nám budou virtuozy Praha.

Virtuosi di Praga s dirigentem Jackem Martinem Händlerem zahráli skerco ze 6. symfonie C-dur France Schuberta. Od Frederika Delia, anglického impresionistického autora, teď zazní skladba Kukačka v jarním lese.

0: Skladbu Kukačka v jarním lese nám zahrál soubor Academy of St. Martin in the Fields s dirigentem Nevillem Merinrem. A autorem této krásné hudby je Frederick Delius.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: cyklu tří symfonických fresek s názvem Moře od Claude Debussyho jsme vyslechli druhou část Hru vln. Hrála Staatskapelle Berlin, dirigoval Daniel Barenboim. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je čtvrtek 30. července a v tuto chvíli je 18 hodin. Mám tu pro vás připraveny dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ačkoliv ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že se na fungování protidrogové agendy nic nemění a experti pokračují v práci, šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová řekla při veřejném slyšení v Senátu, že přesun z úřadu vlády a stěhování pod ministerstvo zdravotnictví středisko paralyzovali. Nejdříve je zdrželi měsíční přípravy přesunu, pak jeho administrativa a samotné stěhování, další měsíc pak znovu administrativa a přizpůsobení se chodu ministerstva a jeho systémům. Znamená to, že jsme nemohli realizovat naplánované studie. Nebudeme schopni vyčerpat alokované finanční prostředky a nebudeme mít možnost maximální výše spolufinancování, popsala šéfka centra. Zatímco jihozápad Evropy sužují rozsáhlé požáry, střed kontinentu čelí jiné tváři extrémního počasí. Rekordně nízká hladina Dunaje přinutila Maďarsko výrazně omezit provoz jaderné elektrárny Paks. Provozovatel ve čtvrtek oznámil, že během příštích 24 až 72 hodin bude zřejmě nevyhnutelné odstavit všechny čtyři bloky, které přitom pokrývají téměř polovinu maďarské spotřeby elektřiny. Hladina Dunaje je dnes o více než metr níže, než jakou projektanti elektrárny před více než 40 lety považovali za krajní minimum, které by se mělo objevit zhruba jednou za 100 let. Prázdniny v létě roku 1893 strávil Antonín Dvořák ve městě Spillville v americkém státě Iowa. Jen několik kilometrů odsud studují dnes mladí hudebníci z University of Iowa. Členové tamních souborů Conifer Quartet a C-Mark Quartet nyní zavítají přímo do hudebníkova rodiště. V sobotu 8. srpna od 17 hodin vystoupí v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Na koncertu symbolicky zahrají Dvořákův smyčcový kvartet číslo 12, zvaný Americký, který ve Spillville vznikl, a dále skladby Ludwiga van Beethovena a současných amerických autorů. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, od západu přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jsme Klasik Praha.

Milovníci opery určitě poznali předehru k opeře Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta, kterou zahrála Staatskapelle Dresden s dirigentem Colinem Davisem. A milovníci opery by určitě také poznali následující skladbu. Takže já jenom pro ty příležitostné posluchače naší stanice připomenu, že teď budeme poslouchat scénu Recondita Armonia z opery Tosca od Giacomo Puccinio.

Prvou větu z klavírního koncertu G-dur od Maurice Ravela zahrál orchestr PKF Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma s klavíristou Andrew von Oyenem. Rád bych vás teď pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Už za necelou 15 minut začne pořad z archivu osobností. Od 19 hodin si budete moci poslechnout díl, jehož hostem je harfistka Kateřina Englichová, kterou velmi dobře znáte nejen z koncertních pódií, ale také z vysílání stanice Klasik Praha. Od 20 hodin si poslechneme koncert bez smokingu. Dnes nám Česká filharmonie se svým dirigentem Semjonem Byčkovem zahraje 5. symfonii cis-moll Gustava Mahlera. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout slavná auditoria. Jiří Vejvoda, autor tohoto pořadu, nás dnes zavede do polské vesnice Luslavice. Zde se nachází Mezinárodní hudební instituce s názvem Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. A v tomto dílu se dozvíme, jaká je historie této instituce a co je její hlavní náplní činnosti.

Hoboistka Michaela Hrbánková a členové Doležalova kvarteta, houslisté Václav Dvořák a Jan Zrostlík, violista Martin Adamovič a violončelista Vojtěch Urban zahráli druhou větu Larghetto z kvintetu B-dur od Josefa Myslivečka. Po této pohodové, volné větě by se teď patřilo, abychom si pustili něco svižnějšího. A tak si poslechneme tanec Furiant z Prodané nevěsty.

0: Tanec Furiant z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany zahrál Clevelandský orchestr s dirigentem Christophem von Dohnáním. Následuje pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, který budeme vysílat dnes večer. A potom hudba z filmu La Dolce Vita, Sladký život. Je to slavný Felliniho film z roku 1960. Neméně slavná je také hudba Nina Roty, kterou pro tento film napsal. My si teď poslechneme krátkou ukázku hudby z tohoto filmu a to v úpravě pro sólový klavír.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech a dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Ratatararara, trička, ratatararara, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel, CZ.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Ladíte Klasik Praha.

Aranžmá hudby Nina Rotti k filmu La Dolce Vita, Sladký život, nám zahrál klavírista Jean-Marc Luisada. V roce 1909 byl v archivu koncertní společnosti v Jéně objeven rukopis symfonie. Podle charakteru této hudby se začalo spekulovat o tom, že by to mohla být jedna z raných neznámých symfonií Ludwiga van Beethovena. A také jako taková byla s velkou slávou uvedena na koncertní pódia. Teprve pozdější muzikologický výzkum tuto tezi vyvrátil a autorství přisoudil skladateli, který se jmenoval Friedrich Witt. Tento skladatel se shodou okolností narodil ve stejném roce jako Beethoven, tedy 1770, a zemřel v roce 1836. My si teď z jenské symfonie Friedricha Witta poslechneme třetí větu Menuetto maestoso.

To byla třetí věta jmenuje to Maestoso z takzvané Jenské symfonie od Friedricha Witta, tedy z jeho symfonie C-dur. Hrála nám Jenská filharmonie a dirigoval Andreas Sebastian Weiser. Od Claude Debussyho teď zazní jeho skladba Snění.

0: Skladbu Snění od Claude Debussyho nám zahráli hoboista Vilém Veverka a harfistka Kateřina Englichová, se kterou se mimochodem budete moci už za čtvrt hodiny setkat v pořadu z archivu osobností. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je čtvrtek 30. července a nezadržitelně se blíží 19. hodina. To znamená také závěr moderovaného vysílání, kterým vás dnes provázel Stanislav Předota. Jako poslední skladbu tohoto bloku jsem pro vás vybral fantastické skerco opus 25 od skladatele Josefa Suka. Suk toto skerco napsal v roce 1903 a nám ho teď zahraje Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. Přeji vám příjemný poslech všech dalších pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha přichystali a těším se s vámi naslyšenou už opět pozítří, v sobotu přesně ve 12.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Z archivu osobností.
4: Co poslouchají slavní?

0: Nedávno, je to tedy pár týdnů, už byl v tomto pořadu, u jehož poslechu vás vítá Ivan Dlask, v našem studiu hobbyista Vilém Veverka. A v tomto pořadu jsme hodně hovořili o mém dnešním hostu na rádiu Klasik Praha, o harfenistce Kateřině Englichové, kterou teď rád vítám zase po delší době v našem studiu. Dobrý den, Kateřino.
1: Dobrý den.
0: Já jsem moc rád, že se potkáváme a zase rozšíříme ten pořad s Vilémem Veverkou o ten s vámi, protože vy spolu často vystupujete, k čemuž se všemu dostaneme, upozorníme třeba na některé nejbližší koncerty, ale to až v závěru toho pořadu. Já se vás chci zeptat, vy jste, pokud vím, vlastně studovala u maminky další naší harfenistky Jany Bouškové, paní Libuše Váchalové.
1: Je to tak.
0: Kterou já jsem taky znal a byla, dokud žila samozřejmě taky tady hostem v tomto studiu. A jak ta studia probíhala vaše dál, ono už je to teda pár let, ale protože jste tady dlouho nebyla, tak se na to zeptám na začátku, mám na mysli třeba nějaké zahraniční kurzy a podobně.
1: Je to tak, je to už dávno, ty studia tak rychle utečou, že člověk jenom zírá. Já jsem studovala na Pražské konzervatoři a potom jsem měla možnost být 5 let na Curtisově institutu, The Curtis Institute of Music ve Philadelphii, což je instituce, vysoká škola, která je vynikající, což jsem tenkrát ani nevěděla, protože jsme tady byli dost odstřiženi od informací, takže to bylo víc štěstí než rozumu, abych tak řekla. Tam jsem studovala 5 let a když jsem se vrátila, tak samozřejmě přes tu dobu toho studia jsem jezdila různě na kurzy různých význačných harfistů, i komorní kurzy, ale i solové kurzy. A pak ještě, jako už dospělá, jsem byla 2 roky na Hans Eisler Hochschule für Musik v Berlíně. Takže to se ještě...
0: Dobře, tak jsme to krátce jenom připomenuli. Teď už sama jste pedagoškou, kde učíte?
1: Učím na Pražské konzervatoři, už to také utíká vlastně od covidu 6 let, 6. rokem a moc si to užívám.
0: Takže jako ostatně hodně muzikantů taky, kromě toho, že jsou dál výkonnými interprety, tak učí mladou generaci. Když se vlastně projdeme ještě těmi dobami, kdy jste vystudovala a těmi dnešními, protože já už jsem tady, když si počítám dobře, měla si 3 harfenistky, zatím se mi nepodařilo teda žádného českého harfistu, jsem pozval do našeho studia a už jsem se na to koho si ptal, jestli to je tak, že opravdu ženy převažují jako hráčky na tento nástroj, nebo ne?
1: Je to takový paradox, protože v dřívější době to byli muži, kteří na harfy hráli až do konce 19. století, až do 20. století, daleko do 20. století. Nicméně dnes se dá říct, že je to doména žen, byť jsou země, kde pořád hraje hodně harfistů, je hodně mužů harfistů, jako je Francie, Španělsko, nakonec i Británie, Anglie, tady Wales, tam i hrají na ty lidové nástroje, na ty keltské harfy, nebo zase v Jižní Americe, paragvajské harfy například. Tam je velmi rozšířený tento nástroj, který s tím koncertním, nebo s tou koncertní harfou, na kterou hraji já, nemá až zas tak moc společného, asi jen ten název, je to de facto jiný obor. Ale dnes to není jenom doména žen, harfa, abych to řekla, všechny ostatní nástroje také už hodně feminizují a myslím si, že v budoucnu to bude více a více. A to vůbec nemluvím, že by to bylo kvůli tomu, že jsme ženy a že jak si chceme ovládnout nějaký mužský svět, to vůbec ne, ale to povolání je tak riskantní, že si myslím, že plno mužů do toho prostě nepůjde.
0: Jak je to mezi vás čími žáky ten poměr? Těmi současnými.
1: No je to babinec. Je to babinec, mám tam samé studentky. Měla jsem 1 studenta hned na začátku, ale teď jsou to samé ženy.
0: Může to být taky možná problém třeba s uplatněním harfy, když lidé dostudují, nebo jak je to? Protože samozřejmě, aby někdo byl vynikající a mohl hrát potom solově nebo vystupovat třeba ve Vyšehradu. Tak jak je to s tímhle bodem?
1: Je to složité. Vždycky si vzpomínám právě na paní profesorku Váchalovou, která měla obavy o nás, co budeme dělat a jak se uplatníme a jakým způsobem se budeme moct živit. A je pravda, že řada mých kolegyň se tím třeba neživí. Byť musím říct, že zrovna z mého okruhu a v těch ročnících pode mnou i nade mnou jsou to harfistky, které dnes hrají v našich nejlepších orchestrech. Takže tenkrát by se dalo říci, že byla větší příležitost, ale ona je asi pořád stejná. Samozřejmě většina muzikantů, většina i harfistů se pak živí tím, že hraje v orchestru, tak tam je nějaké období, kdy ten harfista tam je, ten svůj život a pak se mění, jde do důchodu, takže jsou vypsané ty konkurzy. Je to takový koloběh, který se stále vrací zpět, ale myslím si, že ta obava je dneska ještě větší a to souvisí určitě i s financováním kultury a s budoucností vůbec tohoto oboru, s tím, v jakém světě žijeme, jaké nástrahy se na nás řítí zvnějšku, ale i zevnitř, dotace, jakým způsobem dotovat klasickou hudbu, zájem o klasickou hudbu. Je to velké téma.
0: Samozřejmě, ale my budeme v tomhletom pořadu optimisti spíš.
1: To je dobře.
0: A budeme poslouchat taky krásnou hudbu, takže tak tomu samozřejmě přispěje. My už jsme uvedli jednu skladbu na začátku a tu teda se přiznám, že jsem neznal, co to bylo.
1: Je to skladba, ke které jsem přišla v Americe při studiích, ale vlastně jsem se ji naučila až mnohem později. Je od americké harfistky poloviny 20. století, tedy 50. let 20. století. Jmenovala se Pearl Chertok a ta skladba, je to svita, která se jmenuje Around the Clock Suite a toto je jedna z těch částí, která je velmi těžce přeložitelná, protože se jmenuje Harpicide at Midnight. Ale já jsem si to tak adaptovala a je to něco jako harfování o půlnoci.
0: Tak a teď si pustíme další hudební ukázky. Co jste vybrala teď? Bude to dílo tedy soudobého českého skladatele, ale samozřejmě nežijícího Petra Ebena.
1: Ano, je to skladba, ke které mám blízký vztah. Pana Ebena jsem měla tu čest poznat a dokonce s ním i tuto skladbu natáčet už před mnoha a mnoha lety. Byl to renesanční muž a naprosto neuvěřitelný skladatel i člověk. Tyto písně napsal, když mu bylo 18 let, pro svoji ženu Šárku, s kterou, jak jistě mnozí ví, celý život pak žil, měl s ní 3 syny. A toto bylo takové milostné vyznání v jeho 18 letech. Takže s Kačenkou Kněžíkovou jsme si tento repertoár také vybrali, protože uslyšíte, je to nádherná hudba.
0: A my si poslechneme část těchto písní kloutně.

0: Tak to se skupení tedy dvou žen, které teď účinkovaly na rádiu Klasik Praha, si říká K2.
1: Ano,
0: je to tak?
1: Je to tak, je to
0: tak. Ano, Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová, takže podle těch K. Dokonce Kačka tam má 2 K.
1: Je to tak, je to tak. A ten název, samozřejmě dnes každý ví, že K2 je nejvyšší hora Pákistánu.
0: Ano.
1: Ale tento název vznikl úplně nevinně na agentuře, aby nás nějakým způsobem rozlišili. Tak nám začali říkat K1 a K2. Takže tímto vlastně vznikl tento název, ano.
0: Dobře, a byly to tedy písně Kloutně, výběr tohoto díla Petra Ebena. Ten výběr jsme teď poslouchali. Za chviličku další hudba, ale mezi tím zase otázka pro mého dnešního hosta, harfenistku Kateřinu Englichovou. A ta směřuje jednak tedy ke komorní hře a jednak k vám jako ženě v orchestru. Ještě dnes jsou, nebo máte příležitost si zahrát i s renomovanými tělesy orchestry?
1: Dnes, pokud hraje s orchestrem, tak jako jsou. V orchestru už nehraju, na to vzpomínám moc ráda, protože jsem hrála ráda v orchestru. A někdy mi to i chybí, ten symfonický zvuk, ale na druhou stranu vím, že už bych prostě to nemohla dát ten můj život dohromady, protože to je tolik zkoušení a tolik i nehudebních věcí, které v tom orchestru musíte nějakým způsobem zvládnout, že pro mě, pro člověka, který se živí tedy hraním, učením, solovým hraním, komorní hrou a ještě k tomu napůl žiju v Londýně s mojí rodinou, tak to už by jsem se úplně zbláznila. Ale chybí mi to někdy. Je to krásné hrát v orchestru, ale, v dobrém orchestru.
0: Ale samozřejmě to velký závazek, především, jak říkáte, ten časový.
1: Přesně tak.
0: Aby to člověk všechno zvládnul. No a naproti tomu máte celou řadu takových stálejších spolupracovníků, kromě určitě nějakých příležitostných. Tak už jsme se zmínili o Kateřině Kněžíkové. Samozřejmě nebude chybět v našem programu Vilém, Veverka a jací jsou ti další?
1: Asi soubor, kterého si nejvíce cením, je Bohemia Luxemburg Trio, kde hraje Jitka Hosprová na violu a Karlo Jans na flétnu. A za ta léta jsme zahráli mnoho koncertů. Teď už jsme nějakou dobu společně nehráli a myslím, že nám to hodně chybí. I ten repertoár je specifický, ale myslím si, že moc krásný. Takže doufám, že zase bude nějaká příležitost.
0: My si možná za chviličku poslechneme, tuším, v té další ukázce právě pana Jance, jak jsme tady o tom hovořili před chviličkou, ale ještě předtím upozorním naše posluchače vlastně na vaše stránky, které jsou, tuším, www.englichova.cz, říkám to dobře.
1: Je to tak, ano.
0: A tam máte i koncerty, tam dokonce na jedné stránce jsem našel už koncert na leden roku 2027 právě s Vilémem Veverkou, který je tam naplánován, tuším, že na Novoměstskou radnici. A ten počet koncertů, které můžete zvládnout při tom svém vytížení, pohybuje se to tedy u nás i v zahraničí, v jakém poměru?
1: Myslíte poměr jaksi českých koncertů versus zahraničních koncertů?
0: Ano.
1: Myslím si, že od covidu se to hodně přesunulo k nám. Takže těch koncertů, které u nás v České republice hraje, je mnohem víc než v zahraničí. Bývalo to spíš naopak. Ale teď ta situace je taková a nutno přiznat, že mě to vlastně i trošku vyhovuje, protože to cestování ještě daleko je samozřejmě komplikované a časově velmi náročné. Ale myslím si, že vůbec i ta celá nálada ohledně klasické hudby a té komorní klasické hudby se hodně vyprofilovala, řekněme, a to nechci být vágní, ale není to jednoduché dostat se na festivaly i v zahraničí a jsem strašně vděčná, že jaksi pořád ty příležitosti přicházejí. Nakonec minulý rok jsme zrovna s Vilémem Veverkou byli v Hongkongu, měli jsme tam koncert s orchestrem i kurzy, nebo jsme byli v New Yorku, to už je teda rok a půl, ale i tedy nejenom ty evropské destinace.

0: atrakce navštívíme, ale není to legrace. Jako je to opravdu, stále mám ten dojem, že ty možnosti se určitým způsobem zužují. A proto mám pro ty své studenty docela nahnáno, abych tak řekla, co s nimi opravdu bude a čím se budou moct živit, aby se mohli živit kvalitně hudbou a nemuseli dělat jiné věci. Ale jak to tak vypadá, tak budou muset.
1: Mimochodem, když jste mluvila o tom cestování, tak jak se cestuje s harfou?
0: No,
1: docela obtížně asi.
0: To se mě mnoho lidí ptá, jak se cestuje harfou. Víte co, pokud na to koukáte, jako že je to problém, stane se to problémem. Ono to zase není nic tak strašného. Když máte velké auto, tak harfu naložíte. Dneska jsou i vozíky na ty nástroje. Je plno pomůcek už dnes, když přijedete na většinu míst, tak jsou tam výtahy, samozřejmě pomoc od pořadatelů, od kustodů. Pochopitelně jsou i situace, kdy nastane, já nevím, hrajete někde v kostele, a tak na kůru už nehraju. To už jsem si užila jako mladá, tak to už jsem řekla, to už nebudu riskovat i kvůli tomu nástroji, ale jinak vždycky se to dá řešit. A pochopitelně, když hraju třeba s Vilémem Weberkou, tak ten harfu stěhuje, neříkám, že rád, ale musí, takže s tím to vůbec není problém, ale to je spíš legrace, jinak ta pomoc je. Pokud se létá, tak nástroj sebou neberu. Čím pádem je to vlastně jako mají ten samý problém v uvozovkách, jako mají klavíristé, že přijedou na místo a musí se zvyknout na nový nástroj.
1: Na ten, který je právě ten, který k dispozici. Už se vám stalo, že jste musela třeba odmítnout, že to byla hrůza?
0: Měla jsem asi dvě nebo tři příhody, kdy jsem byla na hraně toho, že tedy řeknu, že hrát nebudu. Ale vždycky jsme to nějakým způsobem dali. Jednou to bylo, to už je let, plno let v Americe, v Texasu, kde mě přivezli takovou malou harfu.
1: Dětskou.
0: To jakoby dětskou. A měla jsem na ní hrát jako poměrně velký koncert, ale nakonec se to zvládlo. Já jsem řekla, že to udělám. Měla jsem k tomu takovou průpovídku, že lidé věděli, co se stalo, a vlastně to bylo docela milé. No a pak jsem měla dost hrůzostrašný případ právě v Hongkongu před lety, kdy jsem tam měla hrát tři solové koncerty s orchestrem, a v den, kdy jsem měla hrát, tak mě přivezli harfu jinou, než na kterou jsem celou dobu zkoušela. A té harfě se musela vyměnit všech 47 strun před koncertem. Tak to byl horor.
1: To věřím. Tak pojďme se zase zaposlouchat do zvuku harfy, ale v tomto případě nejenom tohoto krásného hudebního nástroje v jednom kvintetu, tak prozraďte, co budeme poslouchat.
0: Poslechneme si dvě části z kvintetu číslo 2. Žána, jak my zde říkáme, francéze, ale byla jsem poučena mým kolegou z Lucemburska, právě Karlo Jansem, který v ní hraje, že se to vyslovuje Francex. Takže Jean Francex, kvintet číslo 2, dvě části z něj. Na nahrávce se podílel také Martinů kvartet.

0: Kateřina Englichová, Martinů kvartet a Karlo Janc, říkám dobře to jméno?
1: Ano.
0: Hráli tady na této nahrávce kvintetu pro flétnu Žána. Takže teď v tom skloňování by to bylo asi France Xe.
1: Asi ano.
0: To teda chceme France, tak já to ověřím zase no, ještě jednou
1: ověřte,
0: znova.
1: No, Karlo mi říkal, že prý je ten Jean Frances z části Francie, kde se to vyslovuje Francex.
0: Tak. No, ono to je někdy složité, člověk musí se setkat přímo, což málo kdy teda jde, s tím interpretem zahraničním, aby se dozvěděli, jak on sám sebe vyslovuje.
1: To máte také pravdu, tak pan Francex už nám to neřekne.
0: Ten nám to už neřekne. U interpretů je to jednodušší. My si budeme povídat dál s Kateřinou Englichovou, harfenistkou na rádiu Klasik Praha. Myslím, že jsme ještě neřekli, a to můžeme v tomto pořadu, z jaké dílny pochází váš nástroj, anebo máte jeden nástroj v Čechách a druhý v Británii?
1: Mám dva v Čechách a jeden v Británii momentálně, abych měla na co cvičit. A v Británii mám svoji starou harfu, japonskou harfu Aoyama, která je krásný nástroj, ale už má nějaká léta za sebou. A doma hraju na harfu značky Lyon & Healy. Oba dva ty nástroje jsou z této firmy, což je americká firma. A je to jedna z nejlepších firem na světě, ono jich zase tolik není. Máme i ve škole, i na Pražské konzervatoři máme krásnou lajonku, jak ji říkáme. A jednu mám právě na ty koncerty spíš solovější a ta druhá, ta je dokonce elektroakustická, takže ji můžu použít i třeba v plenéru někde venku na nějakém festivalu. Po případě si můžu trošku zaexperimentovat a zahrát něco více od podlahy.
0: A když bychom to měli vysvětlit laickým posluchačům, harfa je tedy nástroj, který stárne.
1: Harfa je nástroj, který stárne především kvůli své mechanice, která prochází celým tím nástrojem. A vlastně, když byste se na to podívali jaksi ze strany toho nástroje, tak dole jsou pedály, které jsou táhly tím sloupem velikánským, protaženy až nahoru a tam je pak mechanika, která jde krkem nástroje. A to je alfa a omega úspěchu veškerých harf, protože když to nefunguje, tak vlastně nemůžete přelaďovat do jiných tónin. Já to nechci moc komplikovat, ale to je to, co je důležité. Harfa je vlastně stroj.
0: Ano. A na ten stroj teda hraje Kateřina Englichová, ale v jejich rukou to určitě jako stroj nevypadá, alespoň zvukově.
1: Léta jsem měla harfu pojištěnou jako stroj.
0: Jako stroj to ano, pojišťovna ano. Brala, tak to je zajímavé. Hlavně, že byla pojištěná dobře.
1: Byla, naštěstí, ano.
0: No a taky je to nástroj, který se hned tak ukradnu, možná nedá, housle jsou na tom třeba hůř.
1: To určitě, ale divil byste se, také se stalo, že ke mně ne osobně naštěstí, ale také se stalo, že se ukradli harfu. Poměrně jednoduchým způsobem vlastně, lidi ale ukradnou, nenavádím.
0: Lidi ukradnou všechno, nebudeme říkat jak raději.
1: Přesně.
0: Tak si spíš pustme ještě teďko jednu skladbu, to bude taková drobnost od Friderika Chopina, co to bude?
1: Bude to nocturno, jeho slavné nocturno pro klavír cis-moll, ale v úpravě Nathana Milsteina pro housle a harfu a hraji na této nahrávce s mojí spolužačkou a dávnou přítelkyní Sylvie Hesovou.

0: Sylvie Hesová a taky můj dnešní host ve studiu Kateřina Englichová hráli od Friderika Chopina Nocturnoci Small, tedy v úpravě pro nástroje, které jste poslouchali, a ta úprava pocházela od Nathana Milsteina. My už jsme před závěrečnou skladbou toho dnešního programu a tak se vždycky na závěr svých hostů ptám, co je čeká zajímavého v té nejbližší době. A vlastně taky jsme nemluvili o nahrávkách, bylo něco teď v poslední době, když se k tomu ještě vrátíme.
1: Poslední nahrávkou je asi moje solové album As Time Goes By, tedy Jak jde čas. Je to nahrávka, kde jsem si dovolila vybrat skladby, které jsou mě nějakým způsobem blízké, popřípadě mě byly věnované. Je to tedy solová harfa s jednou výjimkou, a to je krásná skladba Sylvie Bodurové Grido del Pastore, Pastýřův pláč, kde hraju společně s Vilémem Veverkou, který je také autorem bukletu a vlastně fotografií v tom CD. Jinak předtím jsme společně nahráli naší desku Predominance, takže Predominance, a tam jsme zase prezentovali skladby, které byly přímo pro nás napsané od Jirky Gemrota, Sylvie Bodorové, také Petra Vajsara, a právě Petra Vajsara si poslechneme v jeho miniatuře, kde on si také trošku zahraje a uslyšíte přesně, co tam bude dělat, protože je to velmi neobvyklé v té klasice. Je to trošku mimo ten rámec té klasiky, protože je to beatbox.
0: Ale já se musím vrátit k té původní otázce, protože jsme na to zapomněli, co bude tedy v nejbližší době s vámi a vaším pobytem na koncertních jevištích.
1: V nejbližší době mě čeká koncert právě s Vilémem Veverkou opět, jedno je na zámku v Mělnice, hned na to pro komorní spolek při České filharmonii v Martinu sále, to je 18. dubna, tam spolu máme recitál, budeme tam hrát také Petra Vajsara mimo jiné. Posléze pojedu na Slovensko, kde budu hrát Mozartův koncert pro flétnu a harfu s vynikajícím brněnským flétnistou Petrem Pomklou a s žilinskou komorní filharmonií. Dál, co tam je, teď si to nepamatuju.
0: Ale k tomu jsou vaše webové stránky.
1: Ale k tomu jsou moje webové stránky.
0: Takže tam se můžou posluchači podívat. Pokud jsme se teď třeba dopustili nějakého koncertu, protože ten pořad trošku přetáčíme, který už byl, tak se omlouvám teda našim posluchačům, že právě o něj přišli. My si teď poslechneme od Petra Vajsara jeho miniatury, a tam budou hrát kromě Viléma Veverky a Petra Vajsara taky Kateřina Englichová, se kterou se loučím. Kateřino, děkuju, že jste zase přišla po čase do našeho studia. Přeji hodně úspěchů nejenom tedy na tom polikoncertním, ale taky ve vaší pedagogické činnosti.
1: Moc krát děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem. CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dnes večer zazní v rámci našeho koncertu bez smokingu na Klasik Praha jedna ze symfonií Gustava Mahlera, a sice pátá cismol. Hrát bude Česká filharmonie, kterou bude řídit hudební ředitel Semjon Byčkov, a nahrávka je součástí celého kompletu Mahlerovských symfonií. Ten nahrál náš přední orchestr pro prestižní nizozemské hudební vydavatelství Pentatone. Jedná se o vůbec první Mahlerovský cyklus, vydaný v nakladatelství Pentatone, a také o první provedení tohoto mimořádného symfonického opusu od dob nahrávky České filharmonie pod vedením Václava Neumanna. Ten tehdy tento cyklus nahrál mezi lety 1976 až 82. Dnes večer tedy zazní symfonie číslo 5 cismol Gustava Mahlera, která je jedním z nejvýznamnějších děl pozdního romantismu a disponuje velkým emocionálním rozsahem od hlubokého smutku po triumfální radost. Skladba vznikla v letech 1901 až 1902 a na rozdíl od předchozích Mahlerových symfonií je čistě instrumentální, bez vokálních částí. Skladba má 5 vět a autor nikdy nebyl s instrumentací zcela spokojen, a tak dílo upravoval až do své smrti v roce 1911. Zajímavostí je, že adagietto z této symfonie se stalo světoznámým díky filmu Smrt v Benátkách z roku 1971 režiséra Luchina Viscontiho. My si dnes toto Mahlerovo dílo poslechneme tedy v podání České filharmonie se Semjonem Byčkovem, který říká: Mahlerovou pátou symfonií jsem byl tak posedlý, že jsem ji chtěl už jako student dirigovat při plánovaném debutu s Leningradskou filharmonií. Dnes tedy Semjon Byčkov a Česká filharmonie a já vám přeji krásný umělecký zážitek a pěkný večer.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Dnes budu úvodem velmi osobní. Chci vás totiž pozvat do neobvyklého muzea, vlastně spíš památníku a ve skutečnosti velmi pulzujícího prostředí. A k tomu vede cesta přes vzpomínku, která se do mě vepsala jednou provždy. 12 let jsem rok co rok jezdil na rozhraní jara a léta do Ostravy. Uvádět koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, dříve známého jako Janáčkův máj. Měl jsem tak možnost představit divákům například pěvkyni Pretty Yende nebo jejího kolegu Lawrence Brownleeho a řadu instrumentalistů či dirigentů. Přesto mi nejvíc utkylo v paměti setkání s vynikajícím skladatelem, které se navíc neodehrálo na pódiu, ale následně v hotelu, který jsme sdíleli. Na mysli mám muže jménem Krzysztof Penderecki. Tento čelný představitel soudobé polské hudby přijal roku 2018 pozvání na zmíněný festival. Zavázal se osobně zúčastnit slavnostního večera, který mu byl zasvěcen, a chopit se během něj taktovky. Potěšilo ho, když zazněla jedna z jeho novějších skladeb, Čakona, určená pro housle a violu, které se virtuózně zmocnili Ivan Ženatý a Kristýna Fialová. Měl jsem tu čest jej před orchestr pozvat a krátce s ním pohovořit. To podstatné se ovšem odehrálo až po koncertě. A vlastně na tom měl zásluhu můj pes, který se mnou všude cestuje. Vyšli jsme na hotelovou chodbu a po několika metrech narazili na maestra Pendereckého s jeho chotí. Oba se začali se psíkem mazlit a dali jsme se díky tomu do řeči spontánněji, než by se dalo očekávat. Řeč se brzy stočila z hudby na arboretum, které Krzysztof Penderecki založil v okolí Evropského hudebního centra, již vzniklo v Polsku na jeho počest. Samozřejmě, že ho těší tato instituce, řekl, která je zároveň jeho odkazem a tedy tak trochu i muzeem, byť neobvyklého ražení. Vycítil jsem však, že ještě víc je maestro ztotožněn se zahradnickým dílem, které v dotyčném místě vytvořil. Když o něm hovořil, přímo z něj vyzařoval klid, jaký mu mnohdy nebyl v duši dopřán při komponování, které reagovalo na trpké události naší doby. Zde, uprostřed zeleně a ticha, vznikla protiváha skladatelovi hudební tvorby. A tak vás tedy zvu do polských Luslavic, kde se jak Pendereckého centrum, tak toto arboretum nachází. Obojí nabízí jedinečný zážitek. Zmiňoval jsem Pendereckého Čakonu pro housle a violu. Právě tu nám teď na úvod našeho pořadu zahrají Maria Machovská a Artur Rozmyslovič.

Penderecký se sice narodil v polském městečku Debnice, ale po rodičích mu tělem pulzovala směs ukrajinské, arménské a německé krve. Zprvu to neměl v hudebním světě snadné. Jeho skladby byly počátkem jeho kariéry značně avantgardní a navíc se odmítl přátelit s tehdejším polským režimem. Až velké úspěchy ve světě mu vydláždili cestu k výsostnému postavení, kterému ale zároveň bralo soustředění na práci. Počátkem 70. let minulého století se proto Křištof Penderecký rozhodl hledat klid, tak říkajíc, stranou od hlučícího davu. Poohlížel se po opuštěných hradech či zámcích, ale nakonec se mu z několika příčin zalíbilo opuštěné šlechtické sídlo v Luslavicích, obklopené 15-hektarovým pozemkem. Cítil se tu dobře už proto, že zhruba 70 kilometrů odtud, severovýchodním směrem, se 23. listopadu 1933 narodil. Zároveň ho ale stejná dojezdová vzdálenost dělila západním směrem od Krakova, kde působil jako pedagog a později i rektor zdejší hudební akademie. Nejvíc mu ale lahodila minulost Luslavic jako jednoho z center někdejších polských bratří náboženského a církevního sdružení, které právě sem soustředilo svoji intelektuální základnu. Nikoli náhodou nechal Penderecký v arboretu vysochat bystu italského reformátora Fausta Socciniho, jehož učením z přelomu 16. a 17. století se polští bratři vydatně inspirovali. V zanedbaném areálu, kterému vévodila opuštěná usedlost, postupoval Penderecký s chotí Elžbětou po krocích. Dům nechali zrekonstruovat a sami se zaměřili na vznik arboreta. Jednak se v něm zrcadlila jejich láska k přírodě, kterou přetavili do jedinečné sbírky stromů 1500 různých druhů kultivarů, dovezených z celého světa. Ale zároveň tím Penderecký hodlal vybudovat svůj odkaz, který měl skrze přírodní krásy přivádět návštěvníky k jeho hudbě. Nikoli náhodou se začalo arboretu přezdívat Pendereckého 9. symfonie, kterou jakoby připojil ke svým předchozím 8 vtěleným do partitur. Ta 9. se za to vznáší v prostoru. Jenomže na to, aby zde v Luslavicích našel klidný domov, byl tento proslulý polský skladatel, který má kromě symfonií na kontě 4 opery a řadu instrumentálních koncertů či sborových skladeb, až příliš velkou a mezinárodně uznávanou osobností. A tak do jeho hájemství, kde prý tak rád poslouchal tvorbu velikána jménem Johann Sebastian Bach, přival počátek 21. století novou myšlenku. Nový projekt. Dopřejme si i my teď ukázku z díla zmiňovaného barokního mistra, soubor Muzika Antika Köln pod taktovkou Reinharda Goebla, zahraje první větu Allegro z Braniborského koncertu číslo 5 D-dur.

Na kalendáři byl 1. říjen 2005, když bylo péčí polského ministerstva kultury a privátní instituce nazvané Akademie Krzysztofa Pendereckého založeno v Luslavicích Evropské hudební centrum. O 4 roky později byla podepsána dohoda o společném financování, do něhož vstoupila též Evropská unie. A 21. května 2013, bezmála 8 let po zrodu původní myšlenky, se zdejší Evropské centrum dočkalo otevření. Budova je to sice tvarem moderní, rozuměj betonová a strohá, takže se, alespoň podle mého názoru, hodí do prostředí plného zeleně jako pěst na oko. Účelně vymyšlená však byla na výbornou. Centrem je velký koncertní sál pro 650 diváků, když k nalezení je zde i malý komorní sál. Dále pak výukové prostory, zkušebny, konferenční místnost a instrumentální dílny. Svůj domov zde na základě vzájemné smlouvy nově našel pro zkoušky a nácviky svých skladeb i polský rozhlasový sbor. Každodenní praxí se tak naplňuje přání Krzysztofa Pendereckého, aby se zde mladí, talentovaní hudebníci mohli školit a setkávat se se svými mentory a idoly. Že se vše odehrává beze spěchu, stranou velkoměstského hemžení uprostřed bukolického venkova, pomáhá vzniku vstřícné atmosféry. A nová doba plná technických vynálezů přinesla ještě další novinku. Na adrese Garden Pendereckého vzniklo virtuální arboretum, precizně kopírující skutečný vzhled zdejšího království stromů, aby se každý, kdo nemá možnost se vydat do jihovýchodní části Polska, mohl alespoň virtuálně touto zahradou projít a nechat se oslovit jejím vyzařováním, které bylo pro skladatele stejně důležité jako jeho tvorba. Ta kromě jiného obnáší také hudbu pro film. Penderecký se stal co by dvojnásobný držitel ceny Prix Italia a 4násobný vítěz Grammy, vyhledávaným partnerem špičkových filmových režisérů. Kdo viděl film Stanleyho Kubricka Osvícení anebo Katyň od Andřeje Vajdy, tomu možná zní dodnes v uších naléhavé úryvky skladatelovy hudby, které vyzněních těchto děl umocnili. Samozřejmě, že těžiště Pendereckého tvorby spočívá v takových dílech, jako byla kompozice Na počest obětí Hirošimy či sborové skladby Pašije svatého Lukáše a Polské rekviem. Od lásky k půltónům se pozvolna přesouval k tradičněji pojatému komponování, aniž by ovšem na svoje avantgardní počátky zanevřel. Kritikům této své kompoziční proměny trpělivě vysvětloval, že se od mladických výbojů vydal cestou zralého sklínění. A že k tomu přispěl i jeho dobrovolný a dlouholetý azyl uprostřed vlastního arboreta v Luslavicích. Poslechněme si tedy teď zmiňované dílo věnované obětem Hirošimy, které zahraje Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu pod taktovkou samotného autora.

Když jsem si v pohodlných křeslech ostravské hotelové haly povídal roku 2018 s Křištofem Pendereckým o jeho hudbě a jeho arboretu Dlouho do noci, nikdo z nás, snad kromě jeho ženy, netušil, že mu zbývají už jen necelé 2 roky života. Zemřel v Krakově 29. března 2020 a kdo ví, zda jeho dlouhodobému onemocnění, které před světem statečně skrýval, nepomohl při cestě na onen svět covid, který se tehdy rychle šířil i v Polsku. Zatímco jiným skladatelům bylo muzeum vytvořeno až po jejich smrti, někdy i s vydatným zpožděním, Penderecky se, ať už vědomně či nevědomně, postaral o svůj památník ještě za svého života. A v Luslavicích vytvořil areál, ve kterém je jeho odkaz denně připomínán aktivně. Dnešní pořad uzavřeme částí Stabat Mater z pendereckého paší svatého Lukáše. Účinkovat budou členové Warschauer National Philharmonie.

0: Slavná auditoria.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.